Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.

První šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Fajn Rádio.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Fajn Radio.
6: Okay, ready?
7: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
6: Duh.
7: Hledej Fajn Radio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Derby mezi Sláví a Spartou má tvrdou dohru. Slávie kvůli chaosu a vniknutí fanoušků na hřiště přišla o výhru. Zápas kontumačně vyhrála Sparta 0-3 a navíc zaplatí 10 milionů korun. Sparta dostala pokutu 600 tisíc a celá situace teď výrazně zamíchá bojem o ligový titul. Studio Warner Bros. Nabídne fanouškům pouze 10 kusů ikonického Batmobilu z filmu Temný rytíř. Vůz má výkon 525 koní a filmovou výbavu, včetně kouřového systému a interiér přesně podle předlohy. Do běžného provozu ale nesmí, jedná se pouze o sběratelský kousek. Cena jednoho kusu vychází v přepočtu na zhruba 70 milionů korun. Kellyn znovu překonal hranici 1 milionu měsíčních posluchačů na Spotify a potvrzuje, že pořád patří mezi nejsilnější jména domácí scény. Největší boom má jeho track Safír, který má společně s Viktorem Šínem. Fajn.
6: Halo, je někdo doma?
7: To si pís.
6: Let's go!

0: Dobré ráno, doufám, že máte dobré ráno. Pokud jste se stejně jako já nevyspali kvůli svým omezeným sousedům, který si neumějí stlumit televizi, tudíž víte, že v televizi běží Cobra 11, to je fakt extrém, ale nebojte, něco s tím uděláme.
1: Aspoň mají vkus, jo, s tou Cobrou 11.
0: Pojďme se podívat, jestli má vkus i náš hudební manažer, a.k.a. živoucí legenda, a.k.a. ten nejstarší dělá playlist pro nejmladší. Libor, co tam máme, Wendy, co tam máme?
2: Třeba... Máme tady Sombra, 12 to 12, nebo Naked Portugal, jmenuje jejich Glide, ale taky naprostou pecku.
0: Kterou si teď pojďme pustit na lepší ráno. Jdem to odpálit, jdem to odstartovat. Lepší středeční ráno, právě teďko. Jdem na to. Morning Boost. Fajn.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Boost.

0: Naprostej frér Sombreho 12 to 12. Právě jako na fajnu 12 minut po 6 hodině. A jak bývá zvykem v tuhle tu chvíli, tady budete mít možnost vybírat songy vy. Na lepší ráno. Snad na lepší ráno.
1: Takže 724-634-634. Pojďte psát SMSky. Napište jméno interpreta a název songu, který byste prostě chtěli poslat do éteru.
0: Je to tak. Je to úplně jednoduchý. Pokud ale nenapíšete, mohlo by se stát, že si Wendy vybere svůj song, který chce. A to by byl pak fakt jako velký průser. Velký průser. Já vám dám takovou menší ochutnávku, jo.
2: Už výjíždí do předcí městskou pelny a pak zpět.
1: Už výjíždí do předcí.
0: To chcete? Tohle chcete?
1: Tak pište.
0: Pište. 7, 2,

0: Little Joe, End of Beginning, my jsme tady, nebojte se, ne, dobrý, v pohodě.
1: Co řekla?
0: Joe, End of Beginning, tady po ránu na fajnu.
1: My taky ještě trošku spíme, víte jak, no, víte jak to je po tom ránu, no ano. Dámy a pánové, tohle je první možnost toho, co si můžete zvolit. A pokud chcete vybírat z dalších možností, pojďte teď zavolat 724-634-634. Je to tady pro vás připravený. Před malou chvilkou jste mohli napsat osonk, my tady vaše tipy všechny máme, teda skoro všechny, bohužel se nevešly všechny, ale pokud teda chcete vybírat song, pojďte zavolat a vybrat si svůj song na dnešní ráno.
0: 724-634-634.
1: Ano, už někdo volá. Dobré ráno, kdo se dovolal? Kde je odvážlivec takhle volat po ránu?
2: Ahoj, to jsem já, Dan.
0: Čau, Dané. Jak se máme?
2: Ale jo, dobře, stojím na semaforu, jedu do práce.
1: Ty, a co děláš za práci?
2: Dělám sociálního pracovníka.
1: Jo,
0: no.
1: No tak jo, hele, tak... Aby ti ta dnešní práce líp utekla, můžeš si vybrat song. Několik tipů tady od posluchačů. Tady to je první možnost. Těsto, taky Post Malone, jejich song Jackie Chan. Co na to říkáš?
2: No to se mi docela líbilo hned, jak se to pustili.
1: Okay,
2: to... dlouho jsem to neslyšel.
1: Okay. Dobře, tak pojďme na další možnost, která zní... Tak to, že tady mám nějaký pomotaný celý. Wait, wait, wait, wait, wait. Dobrý, můžeme na to. Další možnost je takto.

0: Rihanna, Calvin Harris, jejich We Found Love. Co si o tom myslíš? Dobrý? Špatný?
1: Dobrý, ale taky jsem to dlouho neslyšel, tak já nevím.
2: No tak, tak to počkej.
0: Počkej, no. Nebudem ti to dělat vůbec jednoduchý, protože tady máme ještě třeba tohle pro tebe. Katy Perry, její Last Friday Night. No jo, no.
1: No dobře, ale to jsem zrovna teďka nedávno slyšel, takže mezi těma dvouma se musím rozhodnout.
0: Počkej, ještě tady máme jako ještě jeden bonusíček. To neměl vůbec jednoduchý. Ten zní takto. Na tachu metru 50, nemám druhou život. Aha. Hector, Rytmus, Ego, Separ, jejich Kancelář.
1: To
0: není kara,
1: to je kancelář. Je hrozný.
2: Dobré ráno i tobě.
0: Není zač.
2: Tak co to bude?
1: Já nevím.
0: Asi všechno.
1: Asi všechno, no.
0: No, musíš bohužel jenom jednu, no.
1: Já bych dal asi to první.
0: První?
2: To první.
0: OK, OK, Post Malone, Tiësto, jich Jackie Chan. Joj, zpustý slovo. Tak jo, ale tak Dane, měj se krásně, já ti to dneska uteče v práci a pošlem ten song ještě někomu, nebo jen takhle tobě, sobecky?
1: Asi takhle všem, co jedou do práce, stejně jako já.
0: OK, OK, tak jo, tak se měj krásně a zase někdy. Tak čau.
2: Ahoj.
0: Čau, Dane, čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Dan vybral písničku, kterou stejně pustíme za chvilku, Tiësto, Post Malone, Jackie Chan. Za malou chvilku, na lepší ráno, úplně pro všechny, co jedou do práce. Morning Boost.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Hello girls.
10: Hello Beyonce.
9: Hello fellas.
11: You're pretty swell.
9: Those petty ones can't fuck with me. Why? 'Cause I'm a clever girl. We snappin'.

0: Poslouchej Fajn Radio online. Fajnradio.cz.
1: Fajn Radio. Go, go. We're back.
2: Here we go. Dámy a pánové, v tuhle chvíli song, který před malou chvilkou vybral posluchač Dan. Ten song zní, se nazývá Jackie Chan, má ho na svědomí Tiesto a Post Malone. Je to nejoblíbenější song mojí mámy a možná i třeba váš. Pojďme na to. Hezký ráno.

Nico Santos a jeho Human Being. Féteru Fajn Rádia. Já jsem to řekl celý, to máme zakázaný. No nevadí, každopádně, abychom se něco dozvěděli, 6 hodin 39 minut, tady jsou 3 random fakta. 3 random fakta. 3 random fakta. Lidem, kterým při poslechu hudby naskakuje husí kůže, mají údajně zvláštní schopnost. Bohužel už teda nepíšou jakou, pak se tady dál v tom příspěvku ptají, jestli se nám to děje taky. A já musím říct, že jako kromě husí kůže, tak jak u čeho? Třeba u poslechu jako Douči a ty její písničky Anxiety mi naskočí i třeba takový tlak a občas i pocit k zblití. Samice lva má tolik energie, že dokáže a chce se pářit až 40krát denně. Samice začne být agresivní, pokud se samec unaví. No, proč v tom vidím značnou podobu, co se týče nás lidí? Samozřejmě jen u té agrese, jo? To páření se 40krát denně, to můžeme snít dál. A pokud byste si dali sýr před spaním, mohlo by to spustit divnější sny než obvykle. Víte, co dělat? Dejte si sýr před spaním, pokud chcete, aby vaše samice měla hodně energie. Aspoň ve snu. Morning.

0: Loot Metafix, jejich Big City Life. Na fajnu, kolik? 6 hodin 46 minut, špatně vidím, pardon. Já si myslím, že máme za sebou velmi úspěšnou porci hitů a samozřejmě další porci s dalším jak se to skloňuje, Vendy? S další porcím...
1: Já nevím, co se říct. Vůbec, ale vůbec. Myslíš jako k další porce z Hongu, nebo co
0: no, nějak tak, no.
1: Tak prosím tě, hlavně ukáž, co tam budeš rád už.
0: Další porce hitů.
1: Pokud jste stali před chvilkou stejně jako Fiky.
0: Tak si pustíme tohle. Bruno Mars, jo, I just might. A další porce hitů zazní tohle. Naprostej banger. Break your heart. To jsem možná teďkon zlomil já několika z vám, z vás.
1: Prosím tě, nemám.
0: Tak jo.
1: Už to pust.
0: Tak jo, já se jdu naučit skloňovat, nějakým způsobem jako mluvit, jo? A tyhle songy za malý okamžik.

0: Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Sleduj Fajn Radio na Instagramu.
0: Zábava, hudba a spousta překvapení.
1: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.

0: Základy češtiny snad procvičený. Tohle jste byl Tayo Cruz, jeho Break Your Heart na Fajnu. Kolik? 2 minuty před 7 hodinou. Dámy a pánové, máme tady velmi nečekanou zprávu ze světa. Tak nečekanou, že jsme absolutně nikdo nečekal. Wow. Dámy a pánové, rychle a zběsile bude mít nečekaný pokračování.
1: Ne.
0: A to jsme nikdo nečekal.
1: Ne.
0: Zní to fakt jako super, jo? Aspoň si připomeneme, jak je jako rodina důležitá. Ne, ale vážně, jo? Ono to svým způsobem je velmi překvapující, protože pokud vím, tak tahle série měla skončit už po prvním díle. Najednou byla nečekaná dvojka, pak si Vin Diesel střihl v tomhle filmu trojku. Z něčeho nic z těch dílů bylo 8. Dokonce jsme dostali díl, který se stejně jako jeden model iPhoneu jmenuje X-ko. X, a to je hodně cool. Teď těch dílů je asi 1 200 000 nekonečen. A aby toho náhodou nebylo málo, tak je tady ta nečekaná zpráva a dostaneme ne jeden, ne dva, ne tři, ale hned 4 seriály. Epic.
1: Ne.
0: Epic.
1: Ne.
0: Jako Vin Diesel našel normálně Infinity Money Glitch, což by mu začínající rapper Buka velmi záviděl. Tak co, Vendy, jak se těšíš? Hurá, ne? Konečně, zase
1: další. Já jsem z toho hrozně nadšená, no. Já mám pocit, že to mělo skončit pak u toho prvního dílu. Ne, tak první 3 jsou dobrý, no, pak už mě to přestalo bavit.
0: Já to mám rád, jako prostě auta dobrý, jako dějou se tam věci, víš co?
1: Jezdí tam lidi v autech.
0: Je to takový jednoduchý, jako střílej tam po sobě. Jako pohoda, jako pro mě, jako jednoduchýho prostě člověka, tak je to fajn. Ale jako už mi taky přijde, že to těch dílů je hodně, no.
1: Je to hodně.
0: Je to randa.
1: Je to jako Star Wars.
0: Počkej, co?
1: No, u 6. dílu stačilo.
0: Hele, nech toho, jo. Jako nech mě zase naštvat
1: moc. A ty mi neříkej, že se ti líbí ty nový díly Star Wars.
0: Jo, to je fakt, no.
1: No tak vidíš.
0: To je fakt. Jako Rey je fakt crazy. No nic, to už jsme zase někde jinde. Každopádně prostě nový rychlá zběsilé, no, co vám k tomu máme povídat. Bude to zase zajímavý, bude to zase rychlý. Doufám, že zase třeba poletěj do vesmíru, nebo ukradnou ponorku, nebo co já vím, potáhnou za sebou nějaký safe, který ukradnou někde z banky. Uvidíme, necháme se překvapit. Co bude v playlistu teď, co nás velmi překvapí, tak to je následující song.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Dobré ráno. 7 hodin 5 minut k tomu, jejda. Menší zpoždění, ale nevadí. Pokračuje Morning Bush na fajnu. Máme tady připravený jako několik jako věcí. Za malý okamžik se podíváme na hvězdu naší Next Generation. Takže se na to rozhodně počkejte, pokud chcete znát jako ty novinky a chcete být jako v obraze, co se teď jako děje na hudební scéně. Taky s náma bude třeba Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Takže pokud jdete do práce, z práce, za prací, po práci, písničky jsou ready. Hezký ráno, Wendy chce něco říct?
2: Ne.
1: Dobrý, jdem na to. Tak to mám rád.

0: No jo, to by to nebylo ráno bez Taylor Swift, její Opalite na fajnu, 12 minut po 7 hodině. No a dámy a pánové, máme tady velmi důležitou informaci, důležité sdělení. Na fajnu tady máme hudební pořad, který se nazývá Next Generation. Pořad, kde dáváme prostor začínajícím interpretům. Dřív to byl třeba Sofian, taky Mikola, Spam Rabbit. No a teď je na čase, abychom si představili další hvězdu na vzestupu. Tou hvězdou je zpěvačka Rugel a kvůli této příležitosti jsme si pozvali i našeho hudebního manažera Libora, aby jsme se ho zeptali na několik otázek. Čau, Libore.
1: Ahoj. Libore. Ahoj, jak se máte?
0: To bychom se měli ptát my, ale budíš docela v pohodě. Docela v pohodě. Co ty?
1: Já jsem vám skvěle.
0: Jo, tak jo, snad se budeš mít teďkon skvělejíc, protože se potřebujeme zeptat na ty otázky, jo? Tak
1: ano.
0: Prosím tě, má první otázka na Rugel, kdo je její oblíbený moderátor na fajnu?
1: Pravděpodobně ty, že jo, protože teďka budeš pouštět její písničku a jasně. Ona si chce udělat očko.
0: Jasně.
2: Ale moje otázka je, jestli má domácího mazlíčka.
1: Nemám nejmenší tušení, protože upřímně řečeno, já toho o ní moc nevím, jenom to, že je z Brna a její 17 a dělá skvělý písničky.
0: A co dneska snídala?
1: Dneska určitě snídala něco sladkého, protože já mám dojem, že holky v tomhletom věku snídají palačinky s jahodama.
0: Ok, zajímavý. Máš ještě nějakou otázku, Wendy, která by tě zajímala? Já ještě mám, když tak.
2: Tak pojď.
0: Libore, nevíš, jestli má náhodou ráda hobby horsing?
1: Určitě máte spoustu společných koníčků, ale tenhle mezi ně doufám jako v jejím případě nepatří.
0: A vzhlíží k tobě?
1: Rozhodně.
0: Dobře, tak to ti děkujeme jenom takhle pro představu, aby jsme věděli, jak Rugel zní. Její jiný song Pretty on Paper. Co bys mohl, Libore, říct zase o tomhle songu?
1: Je to jeden ze dvou songů, který jsme vydali v době, kdy jsme s ní začali spolupracovat jako s umělcem Next Generation a paradoxně mně se tenhle ten líbí víc, než ten, který vyšel ještě asi 14 dní potom a který je teďka úspěšnější a vybrali si ho do velkých světových playlistů editoři přímo ze Spotify, takže na 17-letou holku z Brna to vůbec není špatný výkon.
0: Z Brna?
1: Z Brna, ano.
0: Ty kokos, no tak to je hustý, jako. Tak to jo, tak to je jiná teďka.
1: Jinými slovy, jestli budeš chtít zahájit svoji hudební kariéru, budeš se muset přestěhovat z Prahy někam pryč, nejlíp asi do Brna.
0: Jako je fakt, že v Brně jim jako ta hudba ne, no. Tak co, Wendy, řekneš mu to?
2: Libore, jak jsem říkala, že to víme.
1: Ano.
2: Tak víme, že máš dneska narozeniny.
1: Jo, takhle, aha, tak všechno nejlepší mě.
0: Jo, to jo, my jsme neměli v plánu ti popřát.
2: Ale jako mě že to víme.
0: Děkuji. Jsme to chtěli říct, že to víme.
1: Zahrajte mi nějakou písničku pořádnou.
2: Ale bude tady Rugel.
1: Děkuji.
0: Tak jo, pro Libora. Pro Libora. Co je, co je, co je? Pro Libora! Rugel! Pretty on paper, hezký.
1: Děkuji.

Naprostá bohyně Rihanna, její Don't Stop the Music. Na fajnu, 23 minut po 7 hodině, my tady tomu přání Rihany samozřejmě vyhovíme, nebudem zastavovat muziku, naopak budem pokračovat dál a budem pokračovat třeba s tímhle. Riton, Nike Lovers, Mufasa, Hyperman, jejich Friday. Nejoblíbenější song Landa Norrise. Dokonce i babičce mojí se to líbilo. Tak doufám, že jekon poslouchá. Babi, hezký ráno. Hezký ráno samozřejmě i vám ostatním. Hezký ráno nám bude dělat snad Damianu David. Song, který si přejete zaspívat po tom, co se pohádáte s přítelkyní. Talk to me. Za malý okamžik na fajnu. Dámy a pánové, kromě toho tady za chvilku mám takový jako docela bizár, který jako jsme nevěděli, že potřebujeme vidět, ale nakonec jsme ho stejně, nebo nakonec ho stejně dostaneme. Takže na to rozhodně počkejte. Pokračujeme dál.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, jejich Talk to Me. Každopádně asi pěkný ráno všem. Kolik? 7 hodin 34 minut, my si pojďme říct dnešní bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: A pojďme si říct na rovinu, že jako každý něco sbíráme, jo? Někdo sbírá Pokémon kartičky, někdo zase krabičky od Apple produktů, jo? Pravý OG sbírají C-čka, Lego, někdo zas partnery. Toho, co se dá jako všechno sbírat, je fakt hodně. Já třeba sbírám pokuty za sprostý slova v éteru. Wendy, co sbíráš ty? Není připravená.
3: Ale já sbírám Pokémony.
0: Pokémony, no. Ale nic z toho se nevyrovná sbírce jedné paní z Norska, která sbírá, promiňte mi to, použité kondomy. Na své zdi u sebe doma mám vyvěšených všech 2000 kousků, vždy s fotkou toho, komu patřil. Jestli jsme někdy čekali, že tahle rubrika bude mít svou jako finální epizodu, myslím si, že právě tohle je ten moment. Tenhle bizár už asi nic netrumfne. Ani kdyby Shopaholic Adele začala repovat, Eminem má na střeše jedoucího nákladňáku, nevím, který jezdí na pohon pozitivních komentářů, fakt je takovej, že by moc daleko nedojela. Tak tím chci jenom říct, že i vy máte možná jako nějakou sbírku, nebo třeba váš partner má nějakou sbírku, sbírku, která vám třeba možná vadí a říkáte, dej ty krámy do sklepa. Tak pozor, to nejsou krámy, to nejsou krámy, to je limitovaná edice Star Wars lodí. A pokud vám vadí Star Wars lodě, vězte, že by mohlo být hůř. Mnohem hůř. A podle mě jako nikdo nechceme místo nové tapety na zeď, mít zeď z použitých kondomů. Jen říkám.

0: hudební společnost, tak o tu se teďkon postaral třeba Trevor Daniel, taky 24K Golden, Sigala, jich It's a Feeling na Fajnu, 4 minuty před 7:45. A dámy a pánové, to by to nebyl den, kdybychom se my s Wendy nepohádali. Ano, je to tak. Další hádka na svém startu, nebo ona už vypukla před mou chvilkou mimo éter, ale teď to jdeme dořešit. Zeptám se úplně jednoduše. Máte raději kopečkovou anebo točenou zmrzlinu? Musíme v tuhle chvíli zjistit, co vede, co je lepší, co je to za vás. Wendy, ty máš radši tu kopečkovou?
1: No jasně, že kopečkovou.
0: Ach jo, ne.
1: Ty máš rád točenou.
0: Já mám rád točenou, řeknu ti své důvody, ano?
1: Mm-hmm, pojď.
0: Je to proto, že je po celém tom kornoutu. Jo, nemusíš to prostě tím jazykem tam...
1: A to je jediný důvod?
0: No a taky mě chutná ta struktura. Že to je jako takový jemný, měkký... To mám rád.
1: No, ale většinou máš na výběr jenom třeba 3 chutě.
0: A to nevadí, mě chutná stejně jenom jehodová, si nedávám jinou příchuť.
1: Ne, kopečkový jsou lepší.
0: Dámy a pánové, pojďte nám zavolat. 724-634-634. Potřebujeme několik z vás, abyste nám řekli svůj názor a zjistili, kdo tenhle ten battle nakonec vyhraje. Ano, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Hanka.
1: Čau, Hani, co ty si myslíš? Nebo co máš radši?
2: Ta kopečková je lepší.
0: Ne!
1: Jo!
0: Ne!
2: Jo, máš větší výběr prostě.
0: No tak to ne, to tě vypínám.
1: Tak, měj se krásně, ale děkujem.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Čau.
0: Jo,
1: kopečková.
0: Ne, vůbec. Tak kdo je další? Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Dobré ráno, tady David, ahoj.
1: Čau. Ahoj, dobré, co ty si myslíš?
3: Já si myslím, že za mě rozhodně točená citronová je nejlepší.
0: David je frér. Tak jo, díky,
3: jo, David. Točená citronová. Čau.
1: Okay,
3: čau.
1: Se krásně, ahoj.
0: Tak jo, koho tady máme dál?
1: Halo, kdo je tam?
0: Halo,
4: slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, kdo je tam a co si myslíš?
4: 100% kopečková, tady
1: ne,
4: si
1: tam. Ne,
4: kopečková, jo! Kopečková má lepší strukturu.
0: Já ti dám strukturu.
4: Jenom takovou jednu příhodu máme. My jsme byli s přítelkyní v Chorvatsku, kde ty kopečkové samozřejmě jedou. Měli jsme tam na výběr asi 60 různých příchutí a jediný to, tak si to k něj se dala teda, jak říkáte, jahodovou, takže...
0: No jasně.
4: Spoustu různých příchutí, dračí ovoce a takovýhle různý věci a ona se dá jahodovou.
0: No tak to máš chytrou přítelkyni, ale jahodová je nejlepší totiž.
1: Ok, hele, děkujeme moc, měj se krásný ráno, čau.
0: No tak to jo, takže kolik, 2-1?
1: Je to 2-1 teďka.
0: No tak ještě není všem dnům konec pro točenou zmrzku, protože za malý okamžik to tady rozsekneme a budeme ještě dál, nadále potřebovat vaši pomoc. Takže buďte ready, za malý okamžik to rozsoudíme. Morning Boost.
5: Fajn rádio. Hits play here.

0: To nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamů.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Krásné dobré ráno, tohle byl Tame Impala, Jenny, jejich Drákula, 5 minut před 8 hodinou, no a v tuhle tu chvíli s vaší pomocí řešíme nejdůležitější téma dnešního rána. Je lepší kopečková nebo točená zmrzlina? Další věc, kvůli které se s Wendy hádáme, za mě rozhodně točená, Wendy je kopeček. Důležitý je, že ten, kdo nakonec prohraje, čí zmrzka prohraje, tak ten bude muset zaspívat na refrén v další sonze. No, před malou chvilkou 3 z vás hlasovali. Máme 2 hlasy pro kopečkovou a 1 pro točenou.
1: Ano.
0: Teď potřebujeme další 4 z vás, takže vemte telefon, pojďte nám říct, jaká zmrzka je to za vás. 724-634-634. Hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Míša.
1: Čau Míšo, co ty si myslíš?
2: No, já mám ráda jako točenou.
0: Yes.
2: Tady u nás v Čechách, ale v zahraničí si dávám kopečku, tam se točenou ani nemají.
1: Musíš jednu vybrat a říct, která je prostě lepší.
2: No, točená, tak točená. 2-1 to máte, jo?
0: Točená.
1: 2-1 je to, jo?
0: 2-1.
2: Tak já jsem kopečková teda, no.
1: No, jo, ano.
2: S těma holkama, pardon.
0: No.
1: OK, díky, měj se krásně, krásný den.
0: Neměj se krásně.
1: Čau.
0: Čau. Kdo je další?
1: Yes.
0: Kdo je další? Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady Marťa.
1: Čau Marťo, co ty si myslíš?
3: Tak jako jednoznačně kopečková,
1: yes.
3: To je úplně nejlepší.
1: Ano.
3: Já to beru i tak, že ty točený jsou takových těch sušených, vypadejí špitlíků, takže fakt ne.
1: Ano, děkuji.
0: Tak se
1: měj,
0: jo.
1: Měj se krásně, nejhorší den všem, co
0: ne,
1: říkáte kopečkou.
0: Neměj se.
3: Tak se mějte, ahoj.
0: Kdo je další? Dobré ráno.
4: Ahoj, tady Honza.
0: Čau
1: Honzo, co ty si myslíš?
4: Já si myslím, že točená je
0: Let's go.
4: Za mě lepší.
0: Let's go, Honzo! Okay. Honzo, mě držej spolu, je to tak. Tak jo. Zatím, díky za hlas.
4: Zatím, mějte se, čau.
1: Ahoj.
0: Kolik to je?
1: No je to 4-2 pro kopeček. Jo, jo.
0: 4-3, můj hlas. No tak schválně.
1: Poslední člověk.
0: Dobré ráno, kdo je na drátě?
5: Ahoj, tady Šimon.
1: Čau Šimon, co ty si myslíš?
5: Za mě určitě točená.
0: Jo, chlapi, jedem bomby. Tak jo, díky Šimone, čau.
1: Díky moc, měj se krásně, krásný ráno.
5: To zatím, čau.
0: Ale 3-4, pojď ještě jeden.
1: Ne, už nepůjdeme.
0: Tak třeba to zvednu a bude to jako točená. Dobré ráno, kdo tam je?
6: Čau, tady Radek a Vasil, čau.
0: Čau,
1: tak co vy?
6: Ale za nás 100% točená vanilková.
1: Ale takhle to nefunguje.
0: Let's go, 4-4. Tak jo, díky.
1: Okay, mějte se, pánové.
6: Ta točina je prostě nejlepší, to je jasný.
0: Je to tak. No hele, tak se měj, čau.
1: Měj se krásně.
6: Taky čau.
0: Wendy 4-4, to prostě můžeme tak nechat, že jo.
1: Říká se tomu 7 statečných.
0: Dobré ráno.
1: 7 lidí.
0: Dobré ráno, kdo tam?
7: Dobré ráno, Lucka Zuničová.
0: Ahoj.
1: Lucy, co ty si myslíš?
7: No a jednoznačně kopečko.
0: Ne! Odcházím!
1: Miluju Olomouc. Děkuju, kopečková, naprosto skvělý. Měj se krásný ráno, díky.
7: Taky.
1: Čau.
0: Proč vždycky prohraju? Nic, tak kopečková. No.
1: Takže kopečková, woohoo! Je mi líto, Fiky.
0: No nic, jdem další písničku, já se jdu zaspívat. Ach jo.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnit postihy pro řidiče pod vlivem alkoholu nebo drog. Nově by mohly padat vyšší tresty, častější zabavení auta a tvrdší postup proti opakovaným pachatelům. Podle ministerstva je cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a omezit drogovou kriminalitu. Mexiko navrhlo ukončit školní rok o měsíc dřív, a to už 5. června. Důvodem jsou vysoké teploty a taky přípravy na fotbalový mistrovství světa, který země pořádá společně s USA a Kanadou. Šampionát startuje už 11. června. Gracie Abrams oznámila nové album Daughter from Hell, které vyjde už 17. července.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: You are, nebo už teďkon Miklas a jeho samba. Nějaký ty informace ze světa připravený, ale nechte se překvapit. My totiž ještě nemáme ready.

0: Krásné středeční ráno, Arlo Parks, Two Sided, song, který dohrál na fajnu 14 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, další téma, nebo spíš na další téma mě přivedla konverzace, včerejší konverzace s mým kamarádem, kdy jsme se jako bavili o tom, co nás jako dokáže naštvat, co nás jako dokáže vytočit, a on mi říká, že jako ho dokáže naštvat, když projíždí Tinder a najde na něm svou přítelkyni. Jo, a já mu říkám, proč ten Tinder máš ty? Tak tohle on z toho jako dokáže naštvat, toho prostě naštve, že tam našel svoji přítelkyni. Kámo, jako nepochopil jsem to, ale jako dobře, tak pojďme se zeptat Wendy, co za maličkost naštve tebe.
1: Co jsem, jo, víš, co mě naštve, když někdo za mnou přijde a řekne náš zákazník, náš pán.
0: Yeah.
1: Já jsem pracovala různě po obchodech a takových, nezvládám to, dělala jsem v gastru.
0: Jaj.
1: A jakmile tohle to vždycky někdo řekne, tak já se musím jít uklidnit někam dozadu.
0: A víš, co nejlepší, ještě když to má jako někde napsaný, jako, že má nějakou cedulku.
1: Jo, ano.
0: Že to má jako vystavený, jsou na to hrdí. Kokos. No, jako jo, já třeba miluju, když jako jsem jako ve školce, jo, protože dělám ještě ve školce, ano, je to zvláštní, a prostě zavolá mi maminka, že prostě přijde až o hodinu později, když se má vyzvedávat do 4:30. Tak takže to je fajn, no. A nebo mě taky štvou drobky v posteli. To je
1: příšer.
0: To nic netrumfne, podle mě. To je jako extrém. Ale jestli vy máte něco, co to třeba trumfne, tak 724634634, pojďte nám dát vědět, co taková, jako, co za maličkost naštve vás. 724634634, jsme zvědaví, jestli něco trumfne, drobky v posteli, anebo větu, náš zákazník, náš pán. Čekáme na to.

0: Dáváte si Morning Boost na fajnu? Zerb, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 20 minut po 8 hodině a v této pohodové atmosféře si sdělujeme, co nás štve. Ano, je to takový naštvávací okýnko, lepší se naštvat teď, než potom třeba vylejt schválně horký kafe na šéfa. Takže jsme se ptali, co vás jako dokáže naštvat a pojďme se podívat na to, co píšete. Wendy, máš tam nějakou zprávičku?
1: Jitka píše, že jí hrozně štve, když někdo žvíká nahlas. Nedělej to. Já to taky moc nemusím teda.
0: Dobře, to je, jako jo, chápu, no, tak občas mi to možná ulítne, ale jako taky mě to asi naštve, když to někdo udělá, no. Jasně, no. Hele, já tady mám třeba zprávu, štve mě, když v Mekáči vyvolají pozdější číslo dřív než to moje. Tak to fílu.
1: To je nepříjemný. Pak je tady hlasitý telefonování v MHD.
0: Ajajajaj. Doufám, že to slyší moje babička. To je expert na tohle stůl.
1: Pak je tady odpověď lajkem po extrémně dlouhý zprávě, kterou někomu napíšeš.
0: To je extrém. To je jako
1: dělá fakt, moje mamka.
0: To je jako ten člověk se musel jako ráno třeba vzbudit a vybrat si fakt jako násilí, protože tohle je extrém. Já tady mám zprávu, dokáže mě vytočit, když koukám na videa a najednou vypadne internet. Záleží na jaký videa možná.
1: Někdo ještě píše v celkově České dráhy.
0: Jajaj. Ty vado, tady už zacházíme do extrému pomalu, to není dobrý. Já jsem říkal maličkosti, jako.
1: Ale tak to zpoždění jsem tam někdy, to chápu.
0: Hele, tady mám třeba zprávu, hrozně mě štve, když volám a nezvene to můj syn třeba. Počkej. Jsem se fakt lekl, že to napsala moje máma teďko. Volám už půl hodiny v kuse a asi spí, ať vás nic neštve a hezké ráno přeji.
1: Taky přejeme krásné
0: taky
1: ráno.
0: Hezké ráno. Dámy a pánové, aby nás dneska nic neštvalo. Tak za malý okamžik playlist na fajnu pokračuje třeba s tímhletím. Doufám, že vás tenhle song nebude neštvat. Sony Fodera, Chris Schlich, My Loving. A říkám, lepší se naštvat teď, než potom prostě zabít kolegu v práci, protože neudělal smlouvy, který včera měl udělat. Hezký ráno.

0: Sony Fodera, Chris Chilich, My Loving. Ideální song takhle na ráno, v 8:30 ráno. Ráno tady v rádiu. No jo, kam? Každopádně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuhle tu chvíli vzdal hold své přítelkyni. Ano. Nechci tady dělat z toho nějaký velký jako drámo, jo? Ale přítelkyně je sama doma. A čeká na pána, co nám přijde vyměnit měřáky.
1: Joj.
0: Joj. Proto jsem já v práci radši. Já to nesnáším.
1: Já to taky nenávidím.
0: Nenávidím to. Když k nám jako chodí cizí lidi do bytu, tak to úplně nezvládám. To protože se stresuješ, víš, jakože prostě nechceš, jako aby někdo cizí viděl, že máš tamhle na okně špinavou ponožku. Protože si tam prostě, nevím, nějakým záhadným způsobem položil.
1: Jo.
0: Jo, víš co, jako fakt extrém. Takže seš borec, seš frajerka, děkuju, že jsem nemusel jít já. Já bych stejně nemohl, že jo. Nemohl bych se takhle. Hele, ona, já jsem se jich schválně ptal a ona mi píše. Už je tu pán. Já. Jak dlouho? A řekl, že ten jeden měnit nebude, že jde blbě, ten pod kuchyní. Moje odpověď, dobře. A teď, přítelkyně, a teď dělá teda na záchodě. Nevíme, co tam dělá. Asi mění ten měřák.
1: No já, ono to tak trošku zní jako z nějakého filmu.
0: A já píšu, ty vole, ona, no ale je divnej. No, vidíte, jako vy, co děláte tady tu práci, tohle si přesně o vás lidi píšou. Takhle za vašimi zádama. Vy jim tam prostě přijdete udělat měřáky, dobrý skutek, dobrou práci a oni vás začnou pomlouvat v SMS-kách.
1: Myslíš, že tam dělá ten dobrý skutek, který si myslí, že tam dělá?
0: No, jo, co ti myslíš? Co ti myslíš, Wendy? Teď neskýzuj mě.
1: Je to hodinový manžel, nebo?
0: Neskýzuj mě. Fajn.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream, miláček naší Wendy, dohrál na fajnu, 8 hodin 39 minut, no a předchozí téma má nečekanou dohru. Já jsem zmiňoval, že moje přítelkyně si vzala dneska v práci volno, aby mohla vpustit k nám do bytu pána, co kontroluje takový ty měřáky, jo? On to mohl jako zčeknout. S Wendy jsme se shodli, že takový situace nezvládáme. Konečně jsme se na něčem shodli, wow. No a pozor. Přítelkyně poslala hlasovku, jak se situace u nás doma dál vyvíjí. Sám jsem to ještě neslyšel, pojďme si to společně poslechnout, pojďme si dát společnou premiéru. Tak jo, schválně, co říká.
1: Vlastně tak pan přišel, byl tady jako 5 minut, tak jo, a řekl, že všechno je tady zastaralý a na hovno, a že to zatím měňovat nebude.
2: Jasně.
1: A že si vezme moje číslo a musí sem poslat někoho jako, nevím, asi lepšího na to, nebo nepochopila jsem to. Takže jako, vlastně to bylo celkem hovnu. No.
2: Až poměla ten volná, ale jako, to se počítá. Ale jako, aby někdo přišel a řekl ti, no, po 5 minutách, no, ale nic dělat nebudu. To je k ničemu tady, jako. Já na toho zavolám někoho jinýho, prosím vás, já jdu domů.
0: my taky zavoláme někoho jinýho tady na rádio. To je starý. No, každopádně, co oproti měřákům u mě doma není na hovno a není starý? Je další song, který zní takto. Song, který má na svědomí David Guetta, Beck Hill a Ella Henderson. Song, který se nazývá Crazy What Love Can Do. Tak tohle, co si dáme za malý okamžik. Já musím mít na ty měřáky něco odepsat, to je strašný. Morning Boost. Fine. Yeah, that's how

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, jejich Crazy, What Love Can Do je na fajnu 10 minut před 9 hodinou. To znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce. Dneska naprostej epic. Řekli jsme si toho tolik, že ani děda, co zažil druhou světovou, by vám toho neřekl tolik. Řekli jsme si třeba, že točená zmrzka je lepší než kopečková.
1: Ne. Řekli jsme to naopak. Řekli jsme, že kopečková je lepší než točená.
0: To už si nějak nepamatuju.
1: Bylo to přehlasováno.
0: To už si nějak nepamatuju.
1: Já to pustím.
0: Kromě toho jsme si řekli, že třeba bude seriál Rychle a zběsile. Wow. To jsme nikdo nečekal, s tím jsme nikdo nepočítal. Taky jsme si řekli, že u mě doma mění měřáky. Jo, samý důležitý věci, co prostě ke startu středečního dne potřebuji.
1: Přišla zrovna zpráva, někdo tady vyfotil hodinovýho manžela v autě a říká, tak jsem asi našel toho, co zrovna odjel od hodinu.
0: A jak jako vypadá?
1: Je to dodávka.
0: Je oblečený?
1: Nevím.
0: No každopádně, krásnou středu, my dnešní středě dáváme zelenou. Hezký zbytek dne a zase zítra od 6 do 9. Tak čekis.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosou trošku.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
4: Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
5: Give me the green light, cause I'm

Fajn. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Fajn Rádio. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Rádio. www.fajnfresh.cz. Instagram Fajn Rádio.
1: Instagram.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: Instagram.
0: S Fajnem.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Derby mezi Sláví a Spartou má tvrdou dohru. Slávie kvůli chaosu a vniknutí fanoušků na hřiště přišla o výhru. Zápas kontumačně vyhrála Sparta 0-3 a navíc zaplatí 10 milionů korun. Sparta dostala pokutu 600 tisíc a celá situace teď výrazně zamíchá bojem o ligový titul. Studio Warner Bros. Nabídne fanouškům pouze 10 kusů ikonického Batmobilu z filmu Temný rytíř. Vůz má výkon 525 koní a filmovou výbavu, včetně kouřového systému a interiér přesně podle předlohy. Do běžného provozu ale nesmí, jedná se pouze o sběratelský kousek. Cena jednoho kusu vychází v přepočtu na zhruba 70 milionů korun. Kellyn znovu překonal hranici 1 milionu měsíčních posluchačů na Spotify a potvrzuje, že pořád patří mezi nejsilnější jména domácí scény. Největší boom má jeho track Safír, který má společně s Viktorem Šínem.
10: Fajn. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: www.fajnradio.cz.
7: Fajn. Music Boost.

0: Andrejko, kde sakra seš?
1: Ajo, halo.
0: Kde jsi?
1: Máš Music Boost.
0: Teď ty vysíláš v rádiu, ty jsi zapomněla. Ach jo, my musíme zvenit do školky. My ještě učíme. Pane bože. Dámy a pánové, a já mám menší zpoždění, možná jste si to všimli. No, takhle. Ona něco s očima, tak snad sem trefí. Každopádně, než se tak dostaví a než se tak stane, tak před náma na rozjezd startuje Music Boost, samozřejmě, to jsme ještě chtěli říct. Na rozjezd Poetika, třeba taky Somber, Dua Lipa nebo Ale Farben. Startuje Music Boost a Gimme Five. Jak to tady říká? Hezký odpoledne se už říká? Hezký dopoledne se říká, veď?
1: Když... No, asi dopoledne, když dopoledne, odpoledne.
0: Hezký dopoledne, hezký dopoledne. A já tady za chvilku. Music Boost.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu uzavírá Eva Max, její Spotofake. Vy se dáváte dnešní středeční Music Boost, ano, dneska společně s takovým menším zpožděním. Music Boost dneska otevřeli kolegové a jste za poslední týdny vysílání si mohli všimnout, že se občas jakoby ve vtipu řeší moje oči, jo? Takže ano, trošku teď lítám po doktorech, zatím ten pult vidím, takže se nebojte, Music Boost s Anderou pokračuje. Sice pravděpodobně jenom s jedno okou, asi si budete muset zvyknout trošku na ty vtípky, které tady občas padají, třeba dneska od kolegů u toho startu, ale co, trefila jsem se, no a jsme tady. Máme středu 13. května, svátek má servác, narozeniny Robert Pattinson a dneska je den koktejlu. Prosím vás, takhle v kostce si můžeme tu středu jakoby společně shrnout, jo. Nic důležitějšího se dneska pravděpodobně dít nebude. A to je možná na tom všem to nejlepší. Za chvilku Topic, taky Fireboy, Nico Santos, jejich Buddy. Taky to bude potřeba trošku ženského hlasu. Postará se o něj Lady Gaga, Dead Dance. Tak jo, už jsme tady společně, jsme kompletní a Music Boost jede.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn.
2: Fajn Radio. Prostě hity.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
3: Back to the hits.

taky Dermot Kennedy, jejich Paradise. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu. Spotify nově vytáhlo minulost, dokonce i tu, za kterou se možná stydíte. Spotify slaví 20 let. Ano, je to divný, je tomu už 20 let, ale je to tak. Konečně přišla funkce s těmito narozeninami, která nám bude všem připomínat, že v roce 2014 jsme dobrovolně poslouchali Pitbulla 8x denně. Je tam taková nová vychytávka, která vytáhne vlastně úplně všechno ze všech vašich jako playlistů, vlastně veškerou vaši minulost. První song, který jste si kdy pustili, počet skladeb, co jste za život přetočili a hlavně interpreta, kterýho jste nejvíc poslouchali ve 3 ráno po rozchodu. Prostě je tam záznam úplně všeho a to se teď má vytáhnout z našich telefonů. Je to v podstatě taková hudební forenzní analýza našeho života. Spotify elegantně řekne, že prostě jsme byli takový a makový a my se na to prostě budeme muset jenom dívat. Vlastně jsem zvědavá i na ten Instagram, jaký velký boom to zase udělá. Asi si můžete vždycky vzpomenout, že když udělá Spotify vlastně ten roční, jako tu roční analýzu, tak si to všichni dávají na ten Instagram a týden koukáte na Instagramu jenom na to, co ostatní vaši kámoši poslouchají nebo neposlouchají, tak jsem zvědavá, co vlastně tahle velká událost udělá teď s tím Instagramem. Možná se pojďme připravit na to, že následující měsíce možná, budeme na Instači koukat jenom na to, co jsme poslouchali v roce 2014, jo? Je to tak?

0: Your husband is coming.
1: Opět společně s Ray hledáme jeho manžela. 2:45 na Fajnu. Je to víc o fotbale, nebo o politice, nebo jak to vlastně celý je? Pražský derby mezi Slaví a Spartou. Kauza, kterou společně vlastně všichni sledujeme všude možně. Jestli náhodou to někomu uniklo, což podle mě není možný. Stovky domácích fanoušků vběhly na hřiště, házeli pyrotechniku, podle svědků i napadli několik hráčů Sparty. Jo, to je to, o čem tady mluvíme. Pojďme si teda zrekapitulovat, jak to celý dopadlo. Zápas byl za stavu 3-2 pro Slávy předčasně ukončený. Komise ale následně rozhodla o kontumaci 0-3 pro Spartu. Je tam taky rekordní 10 milionová pokuta a uzavření stadionu pro několik domácích zápasů. Tohle je takový poslední verdikt a já už bych chtěla apelovat na nás, na všechny. Už bychom jako společnost mohli začít řešit zase něco jiného, ne? Všeho moc škodí, si myslím. Vlastně plný sociální sítě je toho. Dokonce jsem včera šla na večeři do restaurace a dva stoly kolem mě neřešily nic jiného než pražský derby. A já si říkám, jako chápu, pojďme si na to říct svůj názor, ano, všichni jsme si dali nějaký komentář na Facebooku, nějaký blbej status a pojďme od toho zase. Jo? No? Už by zase mohlo někdo provést něco jiného. Nechcete se toho chopit? Neuděláme prostě nějakou novou kauzu? Ať neřešíme furt jenom fotbal. Music Boost. Music Boost.
2: Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Instagram. Fajn Radio. Fajn Radio. Fajn Radio.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Okay, ready?
1: Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
2: Duh.
1: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem.
3: Fajn rádio.

0: Dáváte si dnešní středeční Music Boost, dáváte si ho s Fajnem, tohle je Purple Disco Machine, Wonderful Life. Taky máte poslední dobou pocit, že je toho na vás třeba moc a nakládáte si toho víc a víc? Prostě myslíte si, že jste člověk, který opravdu jede dál, tak s váma možná bude rezonovat songa, kterou vám teď poprvé v playlistu Fine Radio pustím, je to totiž novinka, kterou nám takhle dospěta hudby vlastně vnáší Eva Farná, Perpetuum Mobile. Zpívá vlastně o nějaký přehlcenosti, vyhoření, o tom pracovním koloběhu, o tom vlastně, jaká je ta role mezi matkou a mezi vlastně zpěvačkou. Mimochodem Eva Farná přesně za měsíc, dneska přesně za měsíc vlastně jedu tu svoji šňůru těch koncertů, takže ten z vás, kdo má lístky na Evu Farnou do Edenu, tak gratulujeme, no a uslyšíte tam pravděpodobně tohle.
1: Za 5:12 tak nejedu přesně, jazyk na neprůstřelný vestě, jsem vítěz.

Tak tohle je poprvý na Fajnu v našem playlistu novinka od Evy Farny, její Perpetuum mobile. No názor si udělejte svůj, já musím říct, že jsem ten song teď slyšela s váma úplně poprvý a docela mi naskočilo jako husí kůže. No, nebudu lhát, no, tak Music Boost pokračuje. Music Boost

0: Me.
1: Fajn Rádio.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Get ready for the sound. Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
2: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
6: Dneska celý den oblačno až zataženo, vyskytnou se ojediněle dokonce i přeháňky, no tak si pravděpodobně sebou vemte deštník, pokud ho nemáte, máte to jedno, buďte někde zavřený, stejně jako my, nejvyšší denní teploty 13, maximálně 17 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
7: Dávejte si pozor na nabídky rychlého přivýdělku za testování bankovních aplikací. Podle policie jde ve skutečnosti o praní špinavých peněz přes účty cizích lidí, kteří se nechají nalákat na easy job na internetu, no ale podvodníci pak získají přístup k bankovnímu účtu a oběma může hrozit i trestní stíhání. Fotbalový útočník ze Zambie dostal za svůj výkon 5 kartonů vajec od místního sponzora. 2 za vítězné góly, 3 za celkový výkon. Lidi si z něj dělají srandu, ale upřímně, při dnešních cenách potravin je to docela solidní výhra. Billie Eilish překvapila fanoušky v kinech. Osobně dorazila na několik projekcí svého koncertního filmu a fanouškům udělala hrozně velký šok, ale zároveň obrovskou radost.
1: Fajn. Music Boom.

Tak jsem se nedávno někde dočetla, že se říká, že ženy chtějí pracháče a muži chtějí modelky. No tak já bych to tady s desátou společně s váma chtěla dneska vyvrátit, jo? Nebo si takhle na tohle téma malinko posvítit. Samozřejmě dát si tam i naši dnešní lubriku a náš playlist. Tak jdem na to. Music Boost. Tohle už je Ed Sheeran, jeho Asizam, neboli Mám tě rád. A já vás mám ráda.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Dáváte si dnešní Music Boost na fajnu, tohle byl Harry Styles, jeho American Girls. No a v rádiu se prosím vás dneska děje taková významná záležitost, jo. Náš hudební manažer Libor Červinka, to je prosím vás někdo, kdo rozhoduje o tom, co my vám tady vlastně pouštíme, co vám hrajeme. No tak ten někdo má dneska narozeniny. Libor má narozeniny, my mu přejeme všechno nejlepší za celý tým Fajn Rádia. Víte, co je krásný? My jsme mu zařídili dort, jo. A dostali jsme od našeho ředitele za úkol mu koupit opravdu počet svíček, který odpovídá jeho věku. Tak jsme ty svíčky zapálili a málem nám sem do rádia jeli hasiči. Libor má totiž dneska 58 let. A to už je, to už není jako kouříček, to je kouř z toho dortu, nejenom panečku. Takže my tady měli docela veselo, ale Liborovi přejeme všechno nejkrásnější, jsme moc rádi za to, že svoji práci dělá moc dobře a že ji dělá rád. No a když by náhodou jednou odešel, tak to poznáte tak, že vám nebudeme hrát žádný písničky. To znamená, jsme na něm velice závislí. To znamená, jestli chcete Liborovi popřát, tak 724-634-634. Pojďte všichni dneska popřát našemu hudebnímu manažerovi. Pojďme mu poděkovat za to, že ty songy vybírá fakt moc dobře. A děkujeme, Libore.
1: Fajn. Tohle je fajn.

Weekend do Disco High Hopes. Přesně 9 minutek do půl jedenácti na fajnu. Já vám děkuju za ty zprávy, které píšete našemu hudebnímu manažerovi Liborovi Červinkovi k dnešním 58. narozeninám. Já mu ty SMSky předávám, vypadá, že z toho má velkou radost, už se cpe dortem, je úplně nadšený, spokojený. No a my se podíváme, co nám Libor nasadil na následující songy. Libor nám posílá song Blood Running, Ray Dalton.

0: Love. Tohle je Bella Kay. Já vám přeju tu nejvíc báječnou středu, moc krásný dopoledne, moc se to společně užijte. Sice nemáte možná pravděpodobně dort jako zrovna my, ale můžete mít třeba dobrý kafe. Nebo třeba nějaký dobrý small talk s kolegou, ne? Tak dávejte fajn. Music Boost. Fajn.
1: Fajn Radio. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

Taylor Swift, i Elizabeth Taylor na Fajnu, dnešní Music Boost, no a já bych ráda řekla, že my ženy fakt nechceme jenom prachy. Vážně. Konec starých seznamovacích pouček, dámy a pánové. Vědci totiž zjistili, že ženy nehledají jenom boháče a naopak muži nehledají zas jen modelky. To je totiž takový zajetý kliše, který v té společnosti prostě jede, že ty chlapi čumí jenom po tom vzhledu a ty ženy po těch peněženkách. Myslím si, že teď internetoví alfa kouči omdlívají kolektivně, když mi poslouchají. Každopádně moderní studie ukázala, že obě pohlaví dneska víc přitahují tyto věci. Pojďme se na to soustředit. Humor, inteligence a laskavost. Tyhle tři věci jsou nejvíc sexy. Humor, inteligence a laskavost. Takže ideální partner není ten člověk, co si koupil novýho bavoráka. Ale je to prostě někdo, kdo umí komunikovat a neurazí se třeba při nákupu v IKEA. Že chce jenom komodu než ten druhej, jo? Myslím si, že to dává smysl, protože vlastně krásu přestanete podle mě vnímat po třetí společný dovolený, možná po té první. Ale blbej humor, ježiši Maria, ten vám zničí celý život. We got that hit.

0: Dasha, její Not This Party na fajnu. Já se z vás picnu, takhle asi začnu tenhle vstup. Já jsem tu před chvilkou říkala, že vlastně podle nové vědecké studie nám došlo, že muži nehledají i boháče a muži nehledají modelky. Ale naopak, že v dnešní době nás přitahují tři důležitý faktory, a to je humor, inteligence a laskavost. Takhle jsme ten vstup mohli tohle téma zaobalit, mohli jsme to nechat bejt, jo? Ale to by nemuseli chodit SMSky typu já bych popravdě brala laskavého, vtipného a inteligentního boháče. No, je to tady, jasně, takže my ty boháče vlastně chceme, akorát ještě po nich chceme, aby byli laskaví, vtipní, inteligentní. To samý, my jim vlastně může mohli napsat něco, že chtějí ty modelky, ale vlastně musí být vtipný, laskavý a podobně. No, nevadí. Já jsem se fakt snažila nám trošku ulevit, abyste si třeba vyřekli, no tak ten můj jakoby nenosí domů miliony, ale je vtipný, takže jsem to vlastně jakoby vyhrála. No a teď zjišťujeme, že se jakože ne, jo. No nevadí, vezmeme to, hodíme to za hlavu a jdeme na ty songy. Music Boost. Fajn.
1: Instagram Fajn Rádio.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: S Fajnem. Fajn Rádio.

0: Fine Radio.
1: Music. Fine. 1, 2, 3, 4.

0: Lil Nas X, tohle je dnešní Music Bus na Fajnu, těsně před 11. A nebojte se, nezapomněla jsem.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Vibrátor je jediný chlap v domácnosti, který ví přesně, co má dělat a ještě u toho nepotřebuje pochválit.
1: Posloucháš? Fajn.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn.
2: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Fein Radio.
1: Fein. Fein Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Dneska venku oblačno až zataženo, v severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky, jinde jen ojediněle, no a teploty maximálně 17 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnit postihy pro řidiče pod vlivem alkoholu nebo drog. Nově by mohly padat vyšší tresty, častější zabavení auta a tvrdší postup proti opakovaným pachatelům. Podle ministerstva je cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a omezit drogovou kriminalitu. Mexiko navrhlo ukončit školní rok o měsíc dřív, a to už 5. června. Důvodem jsou vysoké teploty a taky přípravy na fotbalový mistrovství světa, který země pořádá společně s USA a Kanadou. Šampionát startuje už 11. června. Gracie Abrams oznámila nové album Daughter from Hell, které vyjde už 17. července. Podle prvních reakcí to vypadá na hodně osobní a emoční desku. Přesně v duchu toho, co Gracie Abrams prostě umí nejlíp.
0: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.
2: Mezi 59. a 60. kilometrem na D2, trasa Lanžot Brno, prosím vás, probíhají práce údržby, je tady pravý jízdní pruh uzavřen. V ulici Rokycanská v Plzni probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Opatrně taky na D1 366. kilometr trasa Praha-Polsko, tak tady je jízdní pruh uzavřen. Probíhá tady velmi silný provoz, tak počítejte s menším zdržením. No a v ulici Dvořáková v Lanžkrounu, okres Ústí nad Orlicí, tak i tady se bohužel bouralo. Tak pomalu a opatrně.
0: Music Boost.
1: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5,
4: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1.
0: Fajn.
2: S 11. hodinou otevíráme vlastně finále středečního dopoledne. Ano, je to tady posledních 60 společných minut. Music Boost Andrea za mikrofonem, no a jednou jeden moudrý člověk řekl, že středa dobrý playlist třeba. A my ho co? Oslechnem.
0: Music Boost.
2: Jason Derulo, jeho Savage Love. Jo, jo, to je středa, viď? S takovým playlistem, to je raz dva. Tak hezký dopoledne.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

středeční Music Boost playlist, jako vždycky nabitej David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gong, Gong, Gong. Máme přesně 11:15 a teď si, dámy a pánové, představíme něco, co si budeme oficiálně představovat až zítra, ale teď si o tom jenom něco málo řekneme, aby jsme si to představili. Já vím, je to zbytečně zamotaný, ale nebojte se, vysvětlím. Fotbaloví fanoušci, milovníci hudby, nás čeká vlastně velká událost. Shakira, která je vlastně legendou fotbalových hymen, to víme, že jo, Waka Waka. Mimochodem, song Waka Waka slavil minulý týden 16 let. Jo, až takhle dlouho to mezi náma je. Shakira spojila síly s jedním hudebníkem, Burna Boyem, a společně letos nahrajou vlastně oficiální song pro mistrovství světa ve fotbale. 2026 FIFA nás čeká vlastně už za měsíc, 11. červen v Mexiku. Ten song mají oficiálně představit zítra 14. května, to znamená, my ještě nevíme, jak to zní. Víme jenom, že se to bude jmenovat Dai Dai. Kdybyste nevěděli, co znamená Dai Dai, je to prostě nás italský výraz, znamená to něco jako, no tak, pojď, jedem do toho, jo, prostě Dai Dai, pojď sem, mi na to dáš. Takže takhle se bude ten song jmenovat Dai Dai. Bude teda to Burna Boy společně Shakira. No a nevím, doufám, je to docela takový těžký úkol, protože Shakira vlastně její úžasný legendární fotbalový song Waka Waka je vlastně tak moc legendární, že jakoby se tyhle většinou songy, které už mají ve společnosti svoje místo, se těžce jakoby pak jakoby dávají ty lepší a lepší, že jo? Protože udělat druhý song na fotbalový mistrovství světa a mít to horší než ten původní, to nechce nikdo, že jo? To znamená, že my doufáme, že to bude fakt jako velká pecka. No a už zítra budeme vědět, jak ta pecka bude znít.

Dnes bude taký rough, jejich wave na fajnu. Krásný středeční ještě chvilku dopoledne. No a než říkám ještě chvilku, tak opravdu nám zbývá taková půl hodinka, než tomu zase budeme říkat odpoledne, jo? Tak do té doby, do té chvilky, stihneme ještě tohle. Úžasný zpěvák Jimin, který se vlastně proslavil spíš jako tanečník a pak až začal zpívat, jeho Who. Tenhle netančil, ale ten úžasně vždycky zpíval. Cameron Whitcomb, jeho Meduza. Tak hezký dopoledne, dobrý kafe k tomu. Možná nějaký úžasný small talk s kolegou. Nebo třeba si můžete popovídat sami se sebou. A do toho prostě tenhle playlist. Na fajnu. Music Boost. Music Boost.

song Who od Jimino. Jimmyho. Jimino. Dáváte si dnešní středeční Music Boost s Fajnem. No a já vám řeknu teď informaci, která bude trošku náročnější pro celý Česko, protože my máme všichni problém. Tentokrát se z toho ale fakt nesmíme potento, víte co. Nesmíme být prostá, ale vy jste si určitě doplnili, nesmíme se z toho potento. Jenomže to informace, ze který to vlastně možná se potento, jo, protože z lékáren mizí prý nějaké speciální kapky, jmenují se Hilek Forte. Jsou prosím vás kapky, které drží pohromadě český střeva, jo, po všech antibiotikách, festivalech a takovým tom typickým kebabu ve tři ráno. Jsou to prostě kapky na ty zažívací potíže. Dá se říct, že bez nich máme fakt jako všichni velký problém. Tenhle velký výpadek má trvat až do příštího roku. To je na tom to nejhorší, takže pokud jste si chtěli po víkendu uklidnit žaludek, budete si ho muset uklidnit spíš jenom psychicky, jo. Hledají se sice teď jako náhrady, ještě se na tom jako docela maká, ale zatím to prej není úplně vončo, jo. Takže buďte na to připravený, hlídejte si teď, co jíte, protože v lékárně vám pravděpodobně teď nepomůžou. Ale tak co? Já vždycky říkám, že svět patří těm, co se nepotřebují.

Tohle je dnešní Music Boost. Ještě poslední čtvrt hodinka společně. Přeju vám krásnou středu 13. května. Dneska slaví náš hudební manažer Libor Červenka narozeniny. A teď jsem zjistila, že i naše moderátorka Kristin, kterou tady ladíte o víkendech, taky slaví narozeniny. Panečku, vidíte to? To je teda den, to je speciální den. To znamená, že dneska prostě musí být dobrý den. Pro všechny z vás, kteří slavíte nebo neslavíte, Imagine Dragons, jejich Enemy. Tohle je pro vás Joe End of Beginning, jo? Já jsem nedávno seděla se svým klukem v kavárně, hrála tahle songa a můj kluk říká, ty brďo, to si musím šezamznout, co to je? A já říkám, to je Joe End of Beginning. To přece už každý ví, ne? Můj Jirka to nevěděl, ale vy to už víte, protože ladíte fajn. Takže tohle Joe a jeho End of Beginning. Za chvilku. Music Boost. Music Boost.

0: Středeční dopoledne společně uzavíráme Doral Joeyho End of Beginning, no a my zavíráme tuhle dnešní tříhodinovku, tuhle etapu. Vyvrátili jsme třeba teorii, že ženy chtějí boháče a muži modelky. Doopravdy chceme totiž tři věci. Je to prej laskavost, je to humor a je to inteligence. Ale nikdo neříká, že ty prachy k tomu nemůžeme mít, jo. Taky jsme zjistili, že náš hudební manažer Libor Červinka slaví 58. narozeniny. My mu ještě jednou moc přejeme všechno nejkrásnější a děkujeme, Libore, za ten playlist, který nám tady dáváš. Moc si to užíváme a vlastně doufám, že si to i využíváte a že si to dál budete tady s Kristýnkou užívat. I dnešní odpoledne potřebujete přece ne s tím playlistem. No a my vám ho dopřejeme, teda konkrétně Libor. Já se na vás budu těšit zítra, takže krásný zbytek dnešního dne. No a zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Fein Radio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
6: Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme
0: v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Jsou 2:12 a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
9: Derby mezi Slaví a Spartou má tvrdou dohru. Slávie kvůli chaosu a vniknutí fanoušků na hřiště přišla o výhru, zápas kontumačně vyhrála Sparta 0-3 a navíc zaplatí 10 milionů korun. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun a celá situace teď výrazně zamíchá bojem o ligový titul. Studio Warner Bros. Nabídne fanouškům pouze 10 kusů ikonického Batmobilu z filmu Temný rytíř. Vůz má výkon 525 koní, filmovou výbavu včetně kouřového systému a interiér přesně podle předlohy. Do běžného provozu ale nesmí, jedná se pouze o sběratelský kousek. Cena jednoho kusu vychází v přepočtu na zhruba 70 milionů korun. Kalin znovu překonal hranici 1 milionu měsíčních posluchačů na Spotify a potvrzuje, že pořád patří mezi nejsilnější jména domácí scény. Největší boom dál drží track Safír s Viktorem Šínem, který už nazbíral přes 55 milionů přehrání.
0: Fajn.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Fajn. Fajn.
8: Doprava je dneska v takovém stavu, že i vaše pokojová kytka se pravděpodobně hejbe rychleji, takže si klidně dejte šlofíka, dneska nikam nespěchejte. V Brně v ulici Královopolský tunel se zasekl nadměrný náklad. Je to v podstatě ten moment, kdy si myslíte, že se po obědě v All Inclusive nasoukáte dveřma, ale ne, neprojdete a ještě na vás všichni naštvaně koukají. Takže bacha na to, v Ústí v ulici Žižkova pro změnu někdo na silnici zapomněl jakýsi předmět. Bůh ví, co to je, ale je to rozhodně to překvapení, který ve středu odpoledne nechce. Tomu se vyhněte. No a v Plzeňsku u obce Plasy se vysekala motorka, takže tam teď probíhá vyšetřování, bacha i na to. Pokud zrovna neparkujete v tunelu, jste vítězové dne, jezděte safe a neblázněte. Krásný středeční odpolko, já vás vítám tady už našeho společného warm-upu se mnou s Kristý za Majkem. Čeká nás 3 hodinky topového playlistu, kterým si to odpoledne pořádně rozjedem. No a taky pokud vás třeba dneska terorizuje vás šéf, tak si povíme, proč vás terorizuje možná míň než vaše domácí zvíře. A o tom už za chvíli, nejdřív Shawn Mendes a jeho Why. Právě teď na Fajnou.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90.

0: Já jsem vám slíbila, že to dneska rozjedeme a tímhle jsme to doručili Rudimental Kelly na fajnou online song, po kterém máte pocit, že byste i ve středu odpoledne uběhli maraton. A bacha, bacha, zloděj.
1: Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatrici.
0: Ruku na srdce, kdo z vás někdy nešel v noci z baru a neměl pocit, že si nutně potřebujete odnést nějakou trofej? Dopravní značku, kužel nebo třeba plastovej poutač na zmrzlinu? Jenomže na Slovensku tomu teď jeden pán nasadil korunu. Kamery italské restaurace totiž zachytily týpka, co si prostě pod rouškou tmy odnesl obří vysazený květináč. Chápete tu motivaci? Máte v sobě pár drinků a najednou si řeknete, tyjo, tenhle truhlík, ten by se mi v obýváku fakt výmal. To je taky main character energy, kterou teda asi vaše svaly další den neocenějí, ale cením tenhle úlovek. Jenomže svědomí a internet zafungovaly očividně teda rychleji než vyprošťovák na tohohle pána, protože druhý den ráno se rozhodl ten květináč vrátit a teda nevrátil jenom ten truhlík, ale dokonce i vlastnoručně psaný vzkaz, kam napsal, že se omlouvá, protože byl opilej, mrzí ho to a omlouvá se. On teda sice vrátil keramiku, ale ty kytky někde zapomněl, takže se vrátil květináč bez kytek, zajímavý, ale mě zajímá, jaký úlovek jste si kdy takhle z party odnesli vy? Jestli to byla teda značka, stopka, nebo jestli jste taky ukradli nějakou kytku, cokoliv, co jste si kdy takhle odnesli cestou z party opilí. 724-634-634, tam mi napište vaše příběhy a pak si je dáme a mezi tím si dáme další song. Trošku to sklidníme s tímhle. Rugale, Pretty on Paper, právě teď na fajnou.

0: by to bylo za fajn warm-up, aby tady aspoň jednou nezahrál Viktor Šín, že jo? Takže jsme si dali teď převlečenou žízeň středeční odpoledne. No a my jsme řešili, co děláte, když vás chytne žízeň na alkohol a pak v noci opilí jdete domů. Jestli sebou vezmete třeba po cestě nějakou značku, nějaký suvenýr, a musím říct, že jste mi toho napsali fakt dost a jsou to skvělý příběhy. Takže jsem se rozhodla, že se dáme až za chvíli, ať na to máme víc času. Takže kdo jste ještě nenapsal, máte možnost suvenýry, který jste si kdy odnesli z nějaký opilecký noci, 724634634, mezi tím další songy a pak si dáme vaše příběhy. Tak pojďme na to, už za chvilku.
1: Fajn Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

tenhle track nezvednou ze židle, tak nevím, co už vás dneska zvedne. Středeční odpolko a tohle byl Subfocus a Elevate na Fajnu. A my společně řešíme vaše opilecké úlovky cestou domů z baru. Já jsem se rozhodla, že si tady uděláme takový vyhlášení stupně vítězů, protože se toho napsali hodně a je to vtipný. Takže začneme. Třetí místo. Zdravím, odnesl jsem si stopku z dětského dopravy.

pohozená opodal. Jo, tak asi bych taky v takový situaci lhala. Pojďme na druhý místo. Jo, začíná se to zlepšovat. Tady Matyáš, já osobně jsem nic z žádného podniku neodnesl, ale můj bratr jednou v opilosti odnesl z VIP salonku pozlacenou sochu, posázenou drahýma kamerama v hodnotě asi 100 tisíc korun, možná víc. A nechal se mi v jiném podniku, teda ten brácha ji nechal v jiném podniku ležet na záchodě. Socha se naštěstí našla a vrátila majiteli a všechno dopadlo v pořádku. No tak to jste, kluci, měli štěstí, protože socha za 100 táců, to podle mě už trošku hrozilo nějakým postihem, no, bála bych se. Ale teď jdeme na první místo, moje oblíbený, jo. Moje oblíbený, ahoj, bylo to cca rok 98. S kámošem, co bydl na nábřeží hned vedle tančícího domu, jsme opilí řvali a urvali tramvajovou zastávku. Viděli nás policajti a ten jeden na toho druhýho nech je. Stejně zítra začne rekonstrukce a odvezou ji. Bydl v tom domě, kde je sdílená chodba a na druhé straně bydlí druhej byt. Opřeli jsme značku o ložnici a dělali strašný bordel a řvali. My tady neřveme, my jsme tu potichu. Těm sousedům bylo snad 80. No a ráno paní otevřela dveře a spadla na ní ta zastávka. Chuděra jí objela a kámoš vylezl zelený ven, vidělý a zahlásil. Už vám to jede, mladá paní. Prej tam bydlel pár let ještě dál, ale s tou paní už nikdy nepromluvil. Zlatý devadesátky. Mě hlavně fascinuje, jak nás vždycky napadne tahat značky. Jakože je to trend, který očividně není novej. Už v devadesátkách se to dělalo. Proč značky? Proč ne něco jiného? Zajímavý. Já vám děkuju za zprávy a my jedem dál. Čeká nás Harry Styles a jeho American Girls.

Ray Dalton nás rozhejbal se svým singem Blood Running na Fajnu 13.41 a dneska je 13. května a dneska se slaví Mezinárodní světový den koktejlu. No a já jsem našla článek, kde barmani vysvětlujou na základě vaší objednávky, jaký koktejl si vyberete, tak co to o vás říká jako o člověku. A tak jsem se rozhodla, že si tady uděláme takový malý průzkum. Takže teď máte speciální úkol, napište mi na 724634634, jaký je váš oblíbený koktejl. A já vám za malou chvíli řeknu, co to o vás říká. To je podle mě fér nabídka. Pojďme si to udělat trošku interaktivní. Tak mi napište váš oblíbený drink, pak si povíme, co to o vás říká. A mezi tím další song je už za chvilku, třeba Teddy Swims. Tak buďte s náma na Fajnu.

tak osobitý sound, že určitě víte, že to je Bruno Mars. A song z jeho nejnovějšího alba. I just might. Je 13.52 a my tady na Fajnu máme čas na drinkovou věštírnu, a.k.a. budu vám říkat, co vaše drinková objednávka, koktejlová objednávka říká o tom, jaký jste. Ptala jsem se vás, psali jste, Ivanka psala, že miluje piña coladu, takže pro všechny, co milují piña coladu, znamená to, že jste certifikovaný beach girls, milujete pláž, prohlížeči pravděpodobně neustále máte nějakou letenku do tropů a milujete ten klid, když můžete jenom ležet na pláži, smažit se a nic nedělat. Prostě pohoda, palmy a žádný stres. Pak máme Matese. Matese píše za mě skinny bitch, ale musí v tom být hodně limetky. Tak pro všechny, co mají stejnou objednávku, znamená to podle barmanů, že jste přesně ten typ, co v pátek večer sice chce vymetat bary, ale v sobotu v 8 ráno už chcete být fit v gymu, nebo aspoň vypadat, že jste v životě nesnědli ani kus nějakého pečiva s lepkem. No a ta extra limetka, to je prej způsob, jak si namluvit, že ten drink je vlastně detoxikační smutíčko. Jste prej prostě party animal s vypracovaným břichem a smyslem pro estetiku. No a Mirek to zabil. Mirek totiž napsal, protože nepije. Napsal, že nepije a že by si dal možná tak džus. Tak pro všechny, co jsou jako Mirek, tak to prostě znamená, že jste ten zodpovědný dospělej, co nakonec všechny ostatní, co si budou dávat piña colády a skinny bitch, bude rozvážet domů. Jste takový safe place a jediný lidi, kteří si budou pamatovat, co se dneska večer dělo. A za to je potřeba taky poděkovat. Já vám děkuju za to, že jste se mnou spolupracovali. A jedem dál, čeká nás with DMC, Bees, Honey a jejich song Show Me Love, právě teď na Fajnu.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe V, se jich AM 2 PM nás pořádně rozhejbalo při středečním odpoledni a my jedem dál. Druhá hodina odpoledne sice odbyla, ale to neznamená, že warm-up končí. Naopak je před náma ta nejnabitější část. Za chvíli třeba Tate McRae nebo taky Dua Lipa. Tyhle popový ikony si dáme za chvilku. Tak zůstaňte s náma, na fajnu.
1: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Velký překvapení Fajn Radio.

0: Fajn Rádio.
1: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
0: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnit postihy pro řidiče pod vlivem alkoholu a nebo drog. Nově by mohly padat vyšší tresty, častější zabavení auta a tvrdší postup proti opakovaným pachatelům. Podle ministerstva je cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a taky omezit drogovou kriminalitu. Mexiko navrhlo ukončit školní rok o měsíc dříve, a to už 5. června. Důvodem jsou vysoké teploty a taky přípravy na fotbalové mistrovství světa, které země pořádá společně s USA a Kanadou. Šampionát startuje 11. června. Gracie Abrams oznámila nové album Daughter from Hell, které vyjde už 17. července. Podle prvních reakcí to vypadá na hodně osobní a emoční desku. Přesně v duchu toho, co Gracie umí nejlíp.
0: Fajn.
3: Jsou 3 minuty po 2 hodině odpoledne, středa, půlka týdne, a my si to tady na Fajnu u Fajn warmupu děláme hezký se mnou, s Kristýnou, a čekají nás další top songy, totálně nabitej playlist, třeba Tate McRae, jak už jsem slíbila, ale celý to odstartujeme tou Dua Lipou. Dua Lipa a její These Walls právě teď na Fajnu.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Vítejte ve hře Daně za nespolehlivý žaludek. Tamní restaurace totiž zavedla takzvaný poplatek za zvracení. Majitelé na dveře vylepili varování velkýma písmenama, že pokud to u jídla neudržíte, zaplatíte hodně, hodně mastný poplatek za úklid toho mastného vyzvracení, co jste tam předvedli. Tahle restaurace má sice 4,7 hvězdičky na Google, ale po tomhle zážitku se bojím, že ty hvězdičky budou spíš kmitat někomu před očima. Je to prostě Hunger Games s hůlkama v ruce, kde buď přežiješ, nebo no, víte co. Ale já si upřímně myslím, že lidem, co mají mindset, musím ty peníze prostě projíst, to stejně bude úplně jedno. Tak schválně mi napište, čím jste se kdy přejedli tak moc, že vám z toho bylo fakt hodně blbě. Byla to něco na rodinný ostravě, oslavě, chlebíčky, vánoční cukroví nebo nějaký podezřelý dezert na dovolený. Napište mi to 724634634. Víte kam? A teď si dáme BTS a jejich song Swim.

0: For you, I guess you moved on really easily. Královna písniček, u kterých si můžete vyřvat duši ze všeho, co vás štve. To byla Olivia Rodrigo a její song Good For You právě na Fajnu. A my společně řešíme jídla, kterých jste se přejedli tak moc, že vám bylo opravdu zle. Napsal Miki, že se přejedl sloního žrádla. Netuším vůbec, co je sloní žrádlo, neptejte se mě. Asi pracuje v zoo. Jediný možný vysvětlení, nic jiného si pod tím představit nedokážu, ale prej už ho nemůže ani vidět. To je jediný, co na tom chápu. Pak napsal taky Marcel, že se přejedl čedarovejma smaženýma koulema s trhaným masem. Teď se podržte, snědl jich asi 30. To je šílený číslo. Já si myslím, že by mě to zabilo, byla bych normálně v takovém tom food komatu. Ale jo, cením výkon, prej mu pořád ty koule chutnaj, což je obdivuhodný po tom, co jich snědl tolik. Pak přišla zpráva od Michala, ten píše, že se jednou vsadil s kamarády, že s ním, že v Mekáči sní 6 cheeseskinků za jednu hodinu. Snědl 4, došel na parkoviště a tam se, jak asi očekáváte, vyzvracel. No tak tam už by mu mohli právě naúčtovat ten poplatek za zvracení, jak jsme se o tom bavili. No a pak píše ještě druhý Michal, že se mu zaručeně daří se přejíst u Kung Pa. Každý máme něco, tak opatrně, jestli jste dneska ještě nejedli, nepřežeňte to, protože my si jdeme dát další song, u kterých se budete určitě chtít hejbat. Už za chvilku třeba Katojon, Turn the Lights Off, tak ať vám to jídlo nezamezuje v pohybu. Už za chvilku tady na Fajnu. Yeah, we are
1: fine. Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz

song od Farukova se rozhodně přenesl někam do léta. To bylo Pepa z tenhle banger právě na Fajnu. Víte, jaký je rozdíl mezi váma a Batmanem? Jediný rozdíl je v tom, že vy si ponožky musíte kupovat, zatímco Batman je krade. Jo, Batman je takovej zločinec, protože se ukázalo, že slavný herec Robert Pattinson, který stvárňuje nově i Batmana, se přiznal, že na setu Batmana odnesl přes 150 párů ponožek. Studio Warner Bros. Ho nakonec muselo stopnout s otázkou, jestli si tu kostymérnu tak trošku neplete se secondhandem. Ale upřímně, nemůžeme se mu divit. Tenhle týpek roky hrál upíra Edwarda v Twilightu, kde musel na sluníčku zářit jako diskokoule. Tak si teď prostě jako temný rytíř Batman prostě odnesl něco, co se netřpití a nedělá mu ostudu v šatníku. Edward Cullen by možná kradl krevní konzervy, ale Bruce Wayne, ten jde pobavlně se zesílenou patou. Tak schválně, co jste si kdy z práce nenápadně vypůjčili vy? Byly to propisky, balíky papíru do tiskárny, nebo jste taky kradli ponožky? Napište mi to na 724-634-634. Nás čeká další song, Sombr a jeho Homewrecker, právě teď na Fajnu.

Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Píseň ideální tak jako k odpolední kávičce, čaji, čemukoliv, co právě máte na stole. A my jsme společně řešili, co nejlepšího jste kdy tak jako ukradli, ale řekněme spíš půjčili si z práce, jo, ať neříkáme slovíčko ukradli. A Michal napsal, a to se mi líbilo, Michal napsal, že si půjčil kolegyni a byli spolu pak skoro 2 roky. Tak i práce může být dobrý seznamovací místo, ale jinak jste moc nekradli, tak koukám, že jste slušný posluchači. Já vám za to pošlu další song. Haven, Caitlin Aragon. Potom, co jsme to trošku uklidnili, to musíme zase rozhýbat. Jak jinak, co byste ode mě čekali? Takže tenhle banger I Run už za malou chvíli na fajnou. Yo, we the hit music station. Hey.

Yeah. Damiano, David, Tyler, taky Nile Rodgers a jejich song Talk to Me. Tenhle krásný song takhle při odpolední 14.53 na Fajnu a vy víte, co to znamená. Náš Fajn warm-up končí, jo, já taky legit brečím, vím, uteklo to, ale doufám, že jste se mnou aspoň dneska trošku rozhejbali boky a nejste už takový kyselý, jako jste mohli být ráno. A dnes ještě předtím, než vás pustím tady za kokym, tak klasicky si musíme dát jedno dnešní poučení, jo. Až budete chystat svatbu, nezapomeňte vytisknout plakáty s fotkama vašich bláznivých ex, pořádně to tam polepit, napsat k tomu most wanted, zločinec, nebezpečný, hledaný, aby se vám náhodou nestalo, že vám tam ta ex vběhne, nebo ten ex, a udělá tam prezentaci o tom, proč by se ta svatba neměla konat, jako se to teď stalo v Americe. Takže bacha na to, čekujte si to. No a já se na vás těším zase zítra. Užijte si zbytek dne bez zbytečného dramatu, já vám k tomu pošlu jeden hodně no drama song Zara Larsson a její Midnight Sun. Užijte si to. Bye, babes!

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in,
0: fajn, to nejzajímavější ze sociálních sítí,
1: jsme fajn, fajn radio CZ.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept, chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
6: 2:15, čas na fresh zprávičky.
7: Derby mezi Slaví a Spartou má tvrdou dohru. Slávie kvůli chaosu a vniknutí fanoušků na hřiště přišla o výhru, zápas kontumačně vyhrála Sparta 0-3 a navíc zaplatí 10 milionů korun. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun a celá situace teď výrazně zamíchá bojem o ligový titul. Studio Warner Bros. Nabídne fanouškům pouze 10 kusů ikonického Batmobilu z filmu Temný rytíř. Vůz má výkon 525 koní, filmovou výbavu včetně kouřového systému a interiér přesně podle předlohy. Do běžného provozu ale nesmí, jedná se pouze o sběratelský kousek. Cena jednoho kusu vychází v přepočtu na zhruba 70 milionů korun. Kalin znovu překonal hranici 1 milionu měsíčních posluchačů na Spotify a potvrzuje, že pořád patří mezi nejsilnější jména domácí scény. Největší boom dál drží track Safír s Viktorem Šínem, který už nazbíral přes 55 milionů přehrání.
0: Fajn.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
6: Pojďme otevřít okna, mrknout na to, jak je venku. Aktuálně 14 stupňů, ale ještě může lokálně lehce sprchnout. Zítra by mělo být celý den pod mrakem, ale když něco kápne, tak taky. Nebuďte překvapený, protože poslední dny, kdy bylo hezky, bylo někdy o víkendu, já už stejně nepamatuju. A první dny, kdy mají být hezky, to má být někdy v úterý, když Bůh dá.
0: Fajn.
8: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.
6: Pojďme se ještě podívat na silnice, kde to nejezdí, kde se bourá. V ulici Týnecka v obci Tvrdonice, je to na Břeclavsku, dvě auta, co to do sebe narvali. Na silnici 3 u obce Nespeky, okres Benešov, další dvě auta v sobě. No a potom na silnici v ulici, Týnecka, mezi křižovatkami ulic Luční a náměstí Míru v Tvrdonicích jsou dvě auta v sobě. Aha, to je ta stejná, co je třetí. Proč tam píšou dvakrát? No nic, každopádně jezdě.

Ladíte fajn s člověkem, který neumí hlásit dopravu, ale s člověkem, který má vkus na hudbu. Jako první, co rozjede éter Hearts a Purple Disco Machine, Wonderful Life. Vibíme s fajnem.

0: Just the way you are dohrává na Fajnu v 15 hodin 14 minut a Honza za Majkem. Každopádně je tady i furt holčičí energie, protože Kristýnka, která vysílala přede mnou, tady zůstala na pokec. A nějak jsme se dostali k tématu rozchodu. Ne, že by se to týkalo momentálně jednoho z nás, ale spíš jsme se tak bavili, že kluci se prej často rozcházejí impulzivně, zatímco holky spíš tak plynule se naštvávají, až pak řeknou a dost. Já jsem zjistil, že v tomhle tam jsem spíš holka než kluk. A tak mě zajímalo, jsem jediný, nebo souhlasíte s touhletou teorií, že rozchody kluků jsou spíš impulzivní a rozchody holek jsou spíš dlouhodobý naštvání a promyšlený řešení? Dejte vědět, jak to máte vy. Klidně mi můžete namluvit voiceovku na WhatsApp nebo poslat SMSku. Číslo je u obou cest stejný. 724-634-634. Jak to máte vy? Jak to vidíte? Jak se rozcházejí kluci a jak holky? Co? Klidně dejte nějakou osobní story, můžete být anonymní. Já budu rád, když uvidíme víc názorů na věc.
1: Fajn.
2: Teď to nepřepínej.
1: Tohle

Pepsi, Addison Rae dohrává na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu rozchodu, protože Kristýnka se mnou tady vedla debatu, jak holky mají spíš promyšlený a odůvodněný podle ní rozchody, zatímco chlapi často něco řeknou impulzivně a vypálí to tak nějak nahned. Já jsem jí rovnou říkal, že já jsem v tomhle tom holka a jsem hrozně rád, že minimálně Jarmil, Kuba a Tomáš, mám tady dvě zprávy ve stylu, že jsou na tom stejně jako já, tak jsem rád, že Kristýnce boříme její růžový svět. Nicméně tady zase jsou dvě holky, Lenka a Péťa, který jsou zase spíš na straně Kristýnky. Každopádně, ať už se rozcházíte z jakého důvodu, doufám, že tomu máte dobrý důvod, protože já si myslím, že ta dobrá láska a ten kvalitní vztah, ten nenahradíte jen tak, že jo. Když už něco budujete, tak je blbost to hnedka utnout. Ale samozřejmě někdy to prostě nejde dál. Co nejde určitě na fajnu bez playlistu, který je nabitej? V každém případě Justin Bieber a Nicki Minaj Beauty and Beat, ale ještě předtím, co teď slyšíte, Calvin Harris a Kasabian Release the Pressure, naprosto nahypovaný song. No a pokud nevíte, co je to Justin Bieber a Nicki Minaj Beauty and Beat, o čem jsem mluvil, tak je to tady ten banger, který je potřeba oprášit. To všechno už za chvíli na fajnu.

0: Edit dohrává na Fajnu v 15 hodin 39 minut. A pojďme se podívat na dnešní datum. 13. května. Dneska má narozeniny jedna legenda, kterou podle mě poznáte podle hlasu hned. Hele, schválně, jestli poznáte, kdo dneska slaví 61. narozeniny, OK? Hele.
1: To by řekl ti trénu, oni vůbec střelbu, tyvo. Třeba jí mají zakázanou od doktora, nebo já nevím, tyvo.
2: Jsou všechny.
0: No, tady ta legenda je naprosto ikonická. Je to Jaromír Bosák. Ale jeho hlas dokáže z nudného zápasu udělat úžasnou srandu. Fajnšmekři ho znají i dokonce z herní série FIFA. Prostě člověk, který provází český fanoušky posledních kolik? 20 let minimálně. Všechno nejlepší Bosáku, 61. Doufám, že budeš ještě dlouho komentovat. A zároveň všechno nejlepší všem serváčům. Dneska mají svátek, já neznám teda žádnýho, ale kdyby náhodou se někdo takhle omylem jmenoval ještě v roce 2026, tak teda všechno nej.

Lady Gaga, The Dead Dance, tohle je fajn a odpoledne si musíme zpříjemnit i českou scénou. To tady ještě dneska chybělo, nebo respektive poslední hodinu tady to chybělo. A napravíme to. Kelina Stein 27, vítej mezi náma. No, Barely jsem tomu hodil takový tanečnější kabátek, to by nás mohlo rozhejbat do těch posledních pracovních hodin dnešního dne. No a nebo si můžeme nahodit taky takovou nostalgickou, melancholickou náladu. Protože v pořadí čeká i skvělej Benson Boone. Song Cry taky. Za chvíli na fajnu, tak zůstaňte s náma. Oh, that's real good.

0: Benson Boone. A na fajnu za chvíli Hot News.
1: Instagram Fajn Rádio.
2: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
1: S Fajnem.
2: Fajn Rádio.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: 16 hodin 1 minuta, k tomu ladíte Fajn a Fresh zprávy.
8: Pozor na nabídky rychlého přivýdělku za testování bankovních aplikací. Podle policie jde ve skutečnosti o praní špinavých peněz přes účty lidí, kteří se nechají nalákat na easy jobs internetu. Podvodníci potom získají přístup k bankovnímu účtu a obětem může hrozit i trestní stíhání. Fotbalový útočník ze Zambie dostal za svůj výkon 5 kartonů vajec od místního sponzora. 2 za vítězný gól a 3 za celkový výkon. Lidi si z něj dělají srandu, ale upřímně, při dnešních cenách potravin je to dost solidní výhra. Billie Eilish překvapila fanoušky v kinech. Osobně dorazila na několik projekcí svého koncertního filmu a fanouškům udělala hodně pozitivní šok.
9: Fajn. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
2: Fajn. Fajn.
1: Fajn Drive.
2: Fajn.
0: Krásný odpoledne s Fajnem, Honza za Majkem. Tuhle hodinu budeme řešit, proč vědci tvrdí, že pivo, který si dneska dáte po práci, může být prospěšný pro vaše zdraví. A do toho budu hrát skvělý pecky, jako třeba song Alibi, Ella Henderson a Rudimental, právě teď letí do éteru.
2: Fajn Drive.
1: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
2: Fajn.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Crystal My Loving dohrává na Fajnu. 16 hodin 13 minut. Věřím, že spousta lidí ještě maká, stejně tak jako já, ale taky, že ještě větší spousta lidí přemýšlí nad tím, co bude dělat po práci. A pokud hledáte klasickou výmluvu, proč jít dneska na pivo, tak mám pro vás i jako neuvěřitelnou, ale neuvěřitelnou výmluvu, která vám rozhodně projde. Pivo totiž se ukazuje, že obsahuje mnohem více vitamínu B6, než se doteď myslelo. To znamená, že budete mnohem zdravější, než vám tvrdí vaše milovaná manželka, přítelkyně nebo prostě nejlepší kamarádka, která doufala, že budete dneska drbat jiný kamarádky. Dneska záminka jít na pivo je prostě to, že je zdravější, než jsme si mysleli dosud. Ano, ověřená ultimátní informace / lifehack. Takže dneska večer, jak říká klasik, pivo, pivo, pivo, pivo, pivo, pivo, pivo. Fine drive.

0: Drive. Baby. Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
0: Fine Drive.
1: Od 3 do 6.

Ladíte fajn po songu Waterfalls, který absolutně miluju, od Jamesa Hypa, Sam Harper a Bob Harvey. Máme další bangry v playlistu. Nechci to zdržovat prostoduchýma kecema a chci rovnou říct, že pokud zůstanete s fajnem, dostanete nálož toho nejlepšího. Za chvíli třeba Naughty Boy a Sam Smith, legendární song La La La. Velice easy název songu, možná i já bych to takový vymyslel. Nebo třeba Miles Smith a Neil Horan, Dive Safe. Do toho taky budeme řešit aktuální témata, třeba frajera, který zabil svého souseda, protože si z něj dělal srandu. To všechno už za chvíli, na fajnu.

Where is my husband? Ten song, který právě dohrál na Fajnou, bych chtěl věnovat všem, co jsou single, protože může to být někdy náročný i na nervy. Normálně se stalo, že frajer, který mu jeho soused donekonečna říkal, proč furt nemáš frajerku, když už je ti 45? Tenhle frajer, který to musel poslouchat, toho dotyčného souseda prostě zabil. Jakože otravný kamarády mám taky. Zatím jsem žádnýho nezabil, doufám, že to nikdy neudělám, ale ano, když jste sami a ještě k tomu třeba víte, že byste někoho chtěli, protože já tady vidím i jeho fotku, on jako upřímně není to nejhezčí člověk na planetě, tak ono to prostě bolí. Tak jsem si říkal, dobře, krásný téma. Čím vás vaši kamarádi nejvíc štvou? Popichujou vás, když třeba jste single, nebo vás popichujou naopak, když jste ve vztahu, nebo ještě je něco úplně jiného, když jim odmítnete vyrazit na kalbu, nebo co vás nejvíc rozčiluje u vašich přátel? Dejte mi vědět na 724-634-634, klidně taky na WhatsApp, tam můžete posílat i voicovky, ale ať už uděláte cokoliv, hlavně nikoho nezabíjejte. Fajn ráno.

0: Vyčilovaný odpoledne všem, dohrává track Glide, ale podíváme se na to, co nás ještě čeká. Za první probereme jeden random projekt, který komuši chtěli vymyslet, aby Češi mohli mít přístup k moři, ale do toho budu hrát nejlepší bangry. David Guetta vzal za ruku Terryho Sims, Tones and I a udělali song Gang Gang Gang. Nebo Damiano David a jeho Next Summer. Je to taková chillovka, která vám opravdu naznačí, že i když je teďkon pod mrakem, tak jaro je v plném proudu a to léto už je jenom krůček dál.
1: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na Fajn Rádio.

Bandit Next Summer, posloucháte Fajn a možná už si taky plánujete to Next Summer. No, letní dovolený, ty se plánovali od nepaměti, dokonce už v ČSSR. Já jsem narazil úplně náhodně na úžasný článek, kdy píšou, že soudruzi chtěli udělat normálně tunel od Českých Budějovic až na Jadran. Jo, že prostě za 2,5 hodiny lusnutím prstu, vlakem z velké části podzemí se objevíte u moře. Zní to naprosto báječně, samozřejmě z toho nic nebylo. A ironie je, že v roce 2026 do těch Budějovic nemáme ani dálnici, na to, že bychom měli z Budějovic nějaký tunel k moři.

0: Song Body ukončuje tuhle hodinu na Fajnu. Za chvíli si dáme Hot News.
1: Fajn Drive.
2: Fajn. Fajn Radio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: 2 minuty po 17. hodině jsou tady Hot News.
3: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnit postihy pro řidiče pod vlivem alkoholu a nebo drog. Nově by mohly padat vyšší tresty, častější zabavení auta a tvrdší postup proti opakovaným pachatelům. Podle ministerstva je cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a taky omezit drogovou kriminalitu. Mexiko navrhlo ukončit školní rok o měsíc dříve, a to už 5. června. Důvodem jsou vysoké teploty a také přípravy na fotbalové mistrovství světa, které země pořádá společně s USA a Kanadou. Šampionát startuje 11. června. Gracie Abrams oznámila nové album Daughter from Hell, které vyjde už 17. července. Podle prvních reakcí to vypadá na hodně osobní a emoční desku. Přesně v duchu toho, co Gracie umí nejlíp.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Blood Running dohrává na fajnou 17 hodin 12 minut k tomu a pojďme probírat skemy. Normálně jsem si tak v chillu sjížděl TikTok, tak jak to umím, jak umím prokrastinovat, tak i dneska jsem činil. A hele, normálně tam vyskakuje reklama, kde nabízejí plat 1600 až 3800 korun za hodinu. Za co? Za moderní estébáctví. Když chcete být moderním estébákem, přihlašte se a můžete údajně nahlašovat nevhodné příspěvky, což by mi přišlo ještě jakoby OK. Občas se tam objevují opravdu bizarní videa, ale jako reálně, že nějaký týpek nebo typka si řekne, budu mít 1600 za hodinu, to je úplně crazy. Hele, nevěřte tomu, vím, že nás poslouchá spousta mladých lidí, kteří sjíždí TikTok, spousta mladých lidí, kteří ví, že peníze jsou důležitý, ale můžu vám zaručit, že 1600 na hodinu je fakt totální skema, nikdo vám to nedá. Říkám si taky, jaká byla moje první brigáda? Já jsem dostával asi 80 korun na hodinu a dělal jsem na stavbě. A bylo to totální peklo, byl to hell. Máte nějakou vzpomínku na vaši první brigádu, na vaši první práci? Za kolik korun jste pracovali? Jestli mi někdo řekne, že za 1600 na hodinu nebo 3800, jak inzerujou na tom TikToku, tak se střelím do hlavy. Baby, let's go. Summer, banger.

0: Dracula dohrává na fajnu. Honza za Majkem, vy se sluchátkama na uší nebo s reprákama na plný gule evidentně, protože když jsem se vás ptal na vaše první povolání, tak jste mě zaplavili tolika zprávama, že to nestíhám všechno ani odbavit. Hele, jako první napsala pohotově Katka, stručně a jasně, vybalování zboží v Delvitě, 25 korun na hodinu. Wow, to dneska nemáš ani na párek v rohlíku. Potom tady mám, ahoj, když jsem začínal, tak byla brigáda za kilo, teď beru 1000 na hodinu a nestačí mi to. Dan zdraví, Dane, moc přeju, jen tak dál, to je krásný peníz, to je krásný peníz, to bys nemohl dělat v rádiu. Pojďme se podívat na další zprávu chronologicky. Čau, já pracoval při škole za 30 korun na hodinu na stavbě. Tak, zdravím dalšího kolegu ze stavby. Dnes podnikám ve stavebnictví a mám 3000 až 4000 korun na hodinu. Někde se to člověk naučit musel, měl se fajn Honza. Honzo, mega, přeju. Pracovitost přináší růže, ale jsem hrozně rád, že jste tady shareovali ty story, kdy jste začínali na absolutní nule, protože, jak říkám, teď on lítá po TikToku skem, kdy to nabízí dětem 1600 na hodinu, když budou prášit nějaký špatný příspěvky, prostě moderní estébáctví za neskutečný prachy, to prostě není možný. Vím, že těch zpráv je tam ještě hodně, tak téma vašich nejhorších a zároveň prvních brigád a výplat budu šérovat dál. Pokud se k tomu chcete taky vyjádřit a přihodit něco do sbírky, dejte vědět na 724-634-634. V tuhletu chvíli to ještě doladím tady tou krásnou voiceovkou, kterou mi posílá Robert.
1: Ahoj, zdravím Fajn Rádio. Moje první brigáda byla rozdávání letáků na Václavském náměstí pro Vivaldi a Mozart. Bylo to 50 korun nebo necelých 60 korun na hodinu, vzpomínám si. Ale i tak to byly dost dobrý peníze v tu dobu. Takových 17-18 let zpátky.
0: Roberte, cením, že jsi taky zaspomínal. Já ty lidi na Václaváku znám, ale to si jednou od nich něco vezmeš a pak další tři dny spíš.

0: Diana Carpenter, Manchild dohrává na fajnu. Pohodový odpoledne všem a pojďme ještě dorazit to téma, který vás tak chytlo. Vy jste mě zaplavili zprávama o vašich prvních brigádách a o tom, kolik jste si vydělali. Třeba tady mě pobavilo zdravíčko. Moje první brigáda byla ve 14 letech před 22 lety. OK, boomer, co tam máš? Bylo to rovnání CDček a DVDček ve skladu. Tam byl právě super zážitek na tu dobu. Byly tam totiž filmy pro dospělé. Bral jsem 110 korun na hodinu. Hezky pěkně, hezky pěkně. Pak jste utratil za všechny ty kapesničky. Je mi to úplně jasný. Hele, pojďme se podívat dál. Ahoj, já jsem pracoval na sbírání řepy za 50 korun na hodinu, ale to taky 20 let. Zdraví Petr. Ty jo, dneska tady mám samý pamětníky. Rok cca 2010, to mě bylo čerstvých 18, pade na hodinu u pásu ve fabrice. 12 hodinový ranní noční hnus. Vydržel jsem to asi 2 týdny. Ale cením, že jste všichni shareovali vaše story na vaše začátky v práci. Doufám, že teďkon to máte víc v pohodě a za lepší prachy, protože inflace je neúprostná a doufám, že nebudete věřit skemům, který lítají po internetu, jako třeba na TikToku, práce za 1600 na hodinu na sledování videí, to fakt neexistuje. Pojďme se držet dobrýho vibu a taky třeba i to, že peníze nejsou základ štěstí, ale štěstí. To je dobrý playlist. My jsme na tohle ready. Becky Hill, David Guetta, Remember, to je prostě topovka.
1: Pomalá energie.

0: Riven Delaney, Love Me Not, dohrává na Fajnu, 17 hodin 41 minut k tomu, playlist je ready, budeme pokračovat ve velkém vibiku, ale zároveň budeme třeba probírat blížící se sportovní událost, není to nic jiného než hokejový mistrovství světa, ale co nás čeká v první řadě? Hele. Turn the lights off, song, který dokáže rozhejbat i mrtvýho. To je přesně to, co potřebuje většina lidí, když je vyflusaná z práce, takže doufám, že to hitne i váš mood. Ale trsat budeme i potom. Disco Lines, No Broke Boys. Strašně nabitý věci. Zůstaňte tady s Fajnem, protože máme to před sebou ještě dost.
1: Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. My
2: station. Yeah. Fajn Radio. Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Fajn rádio.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

0: Doplavali jsme až na konec Fine Driveu. Já udělám dneska ještě jednu věc. Půjdu si zarezervovat stůl na páteční zápas český hokejový repre, protože jsem čekoval, že skutečně hokejový mistrovství začíná už pozítří. Navíc má pršet a je to v takový krásný čas, pátek 20:20, takže je úplně jasný, že pokud budete chtít sledovat někde z pohodlí a zároveň ale s fanouškama, tak to bez té rezervace nepůjde. Pátek hrajeme první zápas, sobotu hnedka ve stejný čas hrajeme druhý zápas. Mega se na to těším, ale nebojte se, trošku předbíhám, protože zítra se slyšíme zase tady na Fajnu od kolika? Od 15 do 18 hodin. Já předávám žezlo už Žampikovi, který vysílá za chvíli Next Beat.
1: Fajn. Teď to nepřipínej. Tohle je Drive. Rádio na steroidovém autopilotovi.

0: poslouchej Fajn Rádio online.
1: Je, yeah, to už je 25 let.
2: Je, yeah, a pořád nás to baví.
1: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
2: JN Interiér.cz.
1: Využijte váš prostor.
3: Fajn Rádio.
0: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
4: Protože jsme fajn.
0: Fajn Rádio.
3: Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn.
0: Fajn Rádio
4: CZ.
5: Get ready for the sound.
3: Fresh.
6: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
9: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: www.fineradio.cz.
3: Fajn.

0: Sindrau a Indrau.
1: Hodina odbyla, to znamená, že startuje Next Beat, za Mikem je Indra a středa dobrých tracků třeba. Proto si dáme top 5 tracků právě pro středeční večer. Odstartuje to Gufrau a Maria April, track Nezvládám, let's go.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Mikuláš Dejo na svém Ferrari, tohle to je fajn, za Majkem Jindra, a lidi schválně. Mě by zajímalo, kdo je u vás doma na prvním místě. Jestli vy, váš partner, anebo mazlíček. Podle nový studie totiž skoro polovina lidí přiznala, že potřeby svýho psa nebo kočky upřednostní právě před těmi vlastními, anebo před svým partnerem. Ať už jde třeba o dovolenou, práci, nebo třeba nějaký velký životní rozhodnutí. A upřímně, tak oni jsou to prostě miláci. Zrovna dneska jsem si říkal, jak ten můj pes má pohodu, jak nemusí platit nájem, daně a ještě na mě čeká z postele, když se mu něco nelíbí. Lidi, napište mi, jak to máte vy, jestli mazlíčkovi dopřáváte novou hračku každý týden a ty nejluxusnější granule, co vůbec existují, anebo jestli to je tak 50 na 50. Jak to máte vy? Napište mi to na 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger. Fajn Rádio Online. Oh, that's real good.

0: připoj se k nám na TikToku.
1: Aktuální, cool a zábavný.
0: Jo, takový to tam je.
1: Přesvědč se,
0: že nekecáme.
1: No, fajn.
0: Fajn.
1: Fajn Radio.
2: Here we go. Fine. I just love to say it. Jason.

Dáváte si fajn ve středu 13. května, tohleto je Next Beat. Pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jestli dáváte přednost vašim mazlíčkům před vašima potřebama. Tady jsou vaše odpovědi. Michal napsal, kupovali jsme auto hlavně podle toho, aby měl náš labrador vzadu dost místa. OK, tak to je hodně dobrý. Kuba napsal, můj pes má ortopedickou madraci dražší než moje postel. Tak to sedí. Já taky spím na madraci bez postele. Před náma Ale Farben a Baby Goodbye právě teď na fajnu.

0: Zerb a Chainsmokers nám právě teď dohráli na fajnu, tohle to je Next Beat a hele lidi, pokud nejste úplně nejšikovnější na práci rukama, tak můžete být úplně v klidu, protože jste na tom pořád mnohem líp než holuby. Na internetu teď letí studie, podle který jsou holuby absolutně nejhorší architekti mezi ptákama. Zatímco ostatní ptáci si dávají záležet a staví propracovaný hnízda z větví a listí, holub prej nahází jenom pár klacků na parapet, koukne na to a řekne si, jo, to je můj nový domov. Vědci tvrdí, že za to může život ve městě, že holuby se zvykly na to, že už jsme všechno postavili za ně, prostě římsy, baráky, balkóny a že už se s tím prostě nemusí dávat práci. No lidi, a teď by mě zajímalo, v čem jste úplně marní vy. Jaká je ta jedna věc, kterou prostě neumíte, i když ostatním přijde úplně easy. Napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Fine.
3: The number one hit music station.
4: Fine Radio.
5: Fajn, fajn.
6: Zábava, novinky a největší hity na dosah.
7: Fajn. Poslouchej přes web fajnradio.cz
8: nebo v apce Radia.cz.
7: Fajn.
8: Fajn.

0: Fajn Rádio.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Fajn Radio.
0: Cześć.

středeční večer na Fajnu, tohle to je Next Beat. Pojďme se vrátit k tématu. Před chvílí jsme si vyprávěli o holubech, který jsou vůbec těma nejhoršíma architektama mezi ptákama. A já jsem se vás ptal na to, v čem vy jste marný. Jaká je ta jedna věc, která vám prostě nejde a ostatním přijde úplně easy. Mati napsal, je mi 27 a doteď neumím pořádně otevřít igelitový sáček. Jo, tak to je věc, která mi rozhodně taky nejde. Veronika napsala, nedokážu zaparkovat rovně, ani když mám kolem sebe 3 metry místa. Musím říct, že to je taky něco, s čím bojuju. A do třetice tady máme Klárku, která napsala, IKEA nábytek, pro mě psychický teror. Sakra, tak mě jde asi míň víc věcí, než jsem myslel.

0: Fein Radio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Je to tady, startuje druhá hodinka Next Beatu a opět budete mít možnost stát se hudebními dramaturgy Fajnu. Následujících 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Připomenu, že můžete psát na WhatsApp, na iMessage, SMS zprávy anebo na Instač Fajnu. Doufám, že jste na to ready, protože časomíra je na pouhých 30 sekund a startuje třeba hned teď.
2: 10 minutes for you.
3: 10 minut tvých songů.
4: Máš 30 sekund.
3: Pošli název tvý oblíbený songy.
4: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
3: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
2: 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A já už tady mám první zprávy. První je Sony Fodera a Crystal My Loving od Lukáše. OK. Druhá zpráva je tady Camrad a Hug Yourself od Lenky a Teresky z Plzně. Tak se tam dáme do třetice. Máte na to posledních pár sekund. OK, do třetice Charlotte Gott Into Deep. Tak dopisujte zprávy, třeba se dostanou do velkého finále.

to, co vyriktujete, tohle to byl Kamrad, Hug Yourself. Dáváte si 10-minutovku podle vás na fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, vybrali jste Charlotte Goat, Into Reap a hned potom nás čeká velký finále. Opět tam mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, ale nevešli se do té první trojice. Každopádně ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je stále volná, takže jedinečná příležitost právě teď zavolat 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Práci, pak jsem byla se psem venku a teďko půjdu asi s kamarádama někam na diskotéku.
2: OK, na diskoškolka ve středu, jo?
1: No, měl jsem toho právě, středa je takový malý pátek, jak se říká.
2: Jo, jo, je to pravda. Hele, my jsme se dneska bavili o tom, že lidi dávají přednost mazlíčkům před svýma potřebama. Máš to taky tak?
1: Mám.
2: Chápu, rozumím. Ale nebudem to natahovat, mám tady pro tebe
1: záleží, jaký potřeby, ale vyslíte, no.
2: Třeba dovolená a tak dále.
1: Nejlepší je na dovolenou s mazlíčkem.
2: Chápu. Hele, nebudem to dál rozpitvávat, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
2: Tak jo, tohle to je track číslo 1.
3: Tohle je můj útěk, tohle je můj safe place, nic neřeším vůbec.
2: Grey 256, song Safe Place, to je varianta číslo 1.
3: Místo, kde se nemusím ptát.
2: A jdeme na dvojku. To je track, který by se vám vlastně hodil na tu diskošku, když dneska ve středu jdete vařit. David Guetta a Lighter, ale mám tady ještě variantu číslo 3 a to je tahle ta věc. Navždycky blázen, Gufrau, Viktor Kál a Rohony. Tak Deniso, je to jenom na tobě. Je to ve
1: tvých rukou. Tak já volím tu dvojku.
2: Jdeš to prostě rozpařit už teď.
1: Jo. Yeah.
2: Tak jo, a je někdo, komu bys ten track chtěla poslat?
1: Asi mýmu příteli, který se taky jmenuje Jindra jako ty.
2: Fakt jo? OK, dobře, jo. Tak, tak třeba mu to taky dneska bude pařit. Takhle při středě, takovou pohodičku.
1: To jo.
2: Tak jo, tak to posíláme, měj krásný večer, díky, že jsi, díky, že jsi zavolala. Ahoj,
1: taky.
2: Čau.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: slavnosti a.k.a. Cringe Minute. Já už tady trapním nějakou hodinku 20, tak teď dám tu šanci vám. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Pokud nechcete prásknout sebe, tak lidi napráskejte svýho kámoše, mamku, tačku, babičku, babičku, dědečka, kohokoliv. Pojďme si tady užít ten trapný moment. Napište mi trapný storky na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat, beat. Nikam neodcházej.

0: Fajn Rádio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio CZ. Back to the hits.

0: Cringe minute. Posloucháte Fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělila Lenka. Mně se hrozně líbí, že vždycky, když píšete ty trapné storky, tak to má dlouhosáhlou expozici, pak to tam má zvraty a nakonec prostě nějakou tečku. A tentokrát je to teda úplně odjinut. Lenka napsala: můj kamarád si nedávno chtěl prdnout, ale podělal se. No, komu se to nikdy nestalo, co? Jakože v dětství, chápete? Fajn. Next beat. Nový sound. Nový scény. Nový vibe. Next beat.
1: Pořád se ptala,

0: Ray, Where Is My Husband, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Next Beat a pojďme si udělat výlet do Itálie. Tam existují jenom dva typy lidí. Ten typ lidí, co hodí normálně minci do Fontány di Trevi, a pak je tady jeden týpek z Nového Zélandu, kterýmu mince přišla nuda, tak tam prostě skočil celý. Týpek normálně skočil pořádnou šipajznu před očima všech turistů přímo do té slavné Fontány di Trevi. Akorát to nebyla jen tak ledajaká šipajzna, ale stála ho 12 000 korun a doživotní zákaz. Mně přijde vtipný, že legenda říká, že když do fontány hodíte minci, tak se jednou vrátíte do Říma. On tam skočil celý a už tam nesmí nikdy, no. Next beat.
1: Fine. Okay. Come on, come on. Fine. Radio.

0: Fein Radio. Fein. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: čo je zrovna teď in Fein Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Sme Fein.

Next Beat končí, dvě hodinky nálože té nejnovější hudby a těch nejnovějších témat za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě tady za majkem vystřídá Průča, borec, který je zpěvák, rapper, producent. Určitě si s ním tu hoďku tady na Fajnu dejte. Zahraje vám jak jeho tracky, tak ty, který ho inspirují, a za mě už jenom ty dvě slova. Popala!

0: Dobrý večer, právě posloucháte Fajn a s vámi je tu Průča. Jsem zpěvák lomeno rapper a zároveň svůj vlastní producent a teď na pár chvil převezmu vysílání Fajn rádia. Pustím vám některé z mých nejoblíbenějších písniček a taky pár z mých vlastní tvorby, které si potom můžete třeba přidat do vlastních playlistů. Jelikož se nám blíží léto, tak jsem písničky ladil do takového pohodového a tanečního vibe, takže ať už jste v autě, práci nebo třeba v obýváku, tak si nás můžete zhlasit a pořádně to rozjet. První písnička, kterou vám dneska pustím, je přímo moje a jmenuje se Moonwalk, tak jsem zvědavý, co na ní řeknete.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine a s ním pořád Next Generation. Já jsem Pruča a tohle byla moje písnička Moonwalk. Můžete mi schválně na můj Instagram napsat, co jste na ní říkali. Najdete mě tam jako Pruča psáno s dvěma C. A my můžeme rovnou pokračovat na další dvě písničky z mého playlistu. Jak už jsem vám říkal, tak dneska to budu ledět spíš do takového pohodového a letního vibu a pustím vám dvě starší písničky, ke kterým se poslední dobou často vracím. A je to September od Earth, Wind and Fire a Two Princess od Spin Doctors.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Máte naladěné Fajn Rádio a s vámi je tu pořád Průča, rapper a zpěvák, a my budeme dál pokračovat v pohodové náladě, ale ze starších písniček přejdeme k novým a ze zahraničí přejdeme do našeho českého rybníčku. Mám pro vás připravené dvě písničky od Kelina, ale zajímavé na nich je, že ani jednu nevydal pod svým hlavním uměleckým jménem Kelin. První vydal pod svým alter egem Skippy McDippy a jmenuje se Pane Šerife, a ta druhá je vydaná pod Kalin Archives a jmenuje se Love Drunk. Ta vyšla v lednu tohoto roku a musím se přiznat, že od té doby mi hraje v autě fakt hodně často. Tak třeba si ji oblíbíte i vy. S vámi je tu Průča, posloucháte Fajn Rádio a my jedeme dál.
0: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Narodil jste fajn, posloucháte pořád Next Generation a pořád jsem tu s vámi já, zpěvák a rapper Průča. Dnes vám pouštím písničky z mého playlistu a mám pro vás připravené další tři. Jedna bude anglicky, druhá španělsky a třetí česky, ale mají společné to, že jsou od umělců, kteří v posledních letech hodně vystřelili a jsou dost populární. První bude písnička Sprinter od Central Seaho, druhá bude od Bad Bunnyho, ale ne z jeho nového alba, ale vrátíme se k albumu Verano Sin Ti a bude to písnička Ochito s Lindos Bombay Stereo na featu. A ta poslední bude od českého rapera Louds One, o kterém je v poslední době hodně slyšet.

Posloucháte Fajn a pořád je tu s vámi Pruča. Teď jsem vám pouštěl písničky z mého playlistu, ale trochu to změním a pustím vám písničky, které byste mohli mít v playlistu vy. Jsou to dvě moje písničky. Jedna je z minulého roku a jmenuje se Braga, která perfektně sedne do letní nálady, ve které se dnešní pořad Next Generation nese. A druhá písnička bude můj nový single Let's Go z mého připravovaného alba Horečka páteční noci. A jsem hodně zvědavý, co na ní řeknete. Kdyby se vám písničky líbily, tak je obě najdete na všech streamovacích platformách a budu moc rád, když si je přidáte do playlistu nebo si poslechnete některé další skladby z mojí tvorby. Pomalu se budeme loučit, tak si můžete své rádio pořádně zlasit a naladit se na stejnou frekvenci jako my tady na Fajnu.

0: generation.
1: Yeah. Tady je Fajn Rádio a s ním stále já, zpěvák a rapper Průča. Dnes jsem vám zahrál pár svých oblíbených písniček a také tři moje skladby. Moonwalk, Braga a Let's Go, které si můžete už teď přidat do svých playlistů na všech streamovacích platformách. Najdete je tam na mém profilu Průča, psáno Průčca s dvěma C. Mám pro vás připravenou spoustu nové hudby, kterou teď budu vydávat, tak mě sledujte na Instagramu, TikToku nebo YouTube, aby vám nic neuteklo. Všude mě tam také najdete jako Průča. Tohle byl pořád Next Generation na Rádiu Fajn. Já doufám, že jste se se mnou dobře bavili a že se uslyšíme zase někdy příště. Mějte krásný zbytek dne a naslyšenou. We are
2: number one. Next Generation. Number one hit music station. Fajn.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ein.
1: You ready?
0: Back to this hit. Ein. Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn?
0: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.
3: Vždycky.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio.
0: Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in
1: Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
3: Fajn.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Fajn Rádio.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn. It's Friday then.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90.

už vždycky fresh. Fajn.

nás online na fajnradio.cz.